Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

online. Tlačte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: said no. I'm dead.
1: Klasický rock na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré středeční ráno, 6:05. Nový den začínáme velkou nepříjemností na D1 u Velkého Beranova. Jde o směr z Prahy na Brno. Na 130. kilometru se před více než hodinou stala vážná nehoda osobáku s dodávkou. A kolem se jezdí odstavným parkovištěm ŘSD. Kamiony v pravém pruhu se řadí do fronty na 125. kilometru, osobáky pak na 127. Pak je obousměrně zavřená silnice 20. To je tah Plzeň Vary. U Bezvěrova hoří dům a od Varu musíte sjíždět už u Toužimy. No a vrátíme se na dálnici do Brna, ale tentokrát na Bratislavskou. Za Podivínem na 35. kilometru D2 se srazila dvě osobní auta. Řeší to tam v odstavném pruhu. A na D5 u Plzně směrem na Prahu je na 70. kilometru auto, konkrétně osobní, ve svodidlech. A na Karlovarsku na trase Sokolov-Kraslice budete míjet bouračku u Rotavy, zasahují tam záchranáři. Prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být nejprve oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Místy občas se zaprší, zejména v severní polovině. Během odpoledne a večera ubývání srážek a mraků, teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty po 50-kilometrovém solovém úniku. Na soupeři získal téměř 3 minuty a v čele celkového pořadí vede před Krajanem Rogličem o 3 minuty a 21 sekund. Náš Jan Hirt dojel 17. a celkově se posunul na 23. místo. Veslaři neděla Podrazil postoupili na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále dvojskifu. České čtvrtfinále vyhrály před posádkami Německa a Rumunska. Do semifinále prošla také česká párová čtyřka. Rodiče malých dětí, kteří pobírají rodičovský příspěvek a zároveň studují, mohou od září žádat o takzvané hlídačkovné. Letos činí 7,5 tisíce korun měsíčně a je určeno hlavně studentům vysokých a vyšších odborných škol do 26 let. Policie chystá v Plzni mimořádná bezpečnostní opatření kvůli odvetě čtvrtého předkola fotbalové evropské ligy mezi Viktorkou a Červenou zvězdou Bělehrad. Zápas označila za vysoce rizikový. A nakonec Brtnický zámek na Jihlavsku získal 15 historických dechových nástrojů. Do Brtnice dorazili z Německa jako dar od španělského trumpetisty Pedra Brava.
2: Ta pochází především z oblasti Mark Neukirchenu, která byla významným centrem výroby hudebních nástrojů. Jednotlivé kusy jsou z různých období a společně ukazují vývoj výroby dechových nástrojů v Německu. Nejvýraznějším kusem je trubka z období první světové války. Je umístěná uprostřed sbírky a dostala přezdívku koruna výstavy. Nástroje jsou zavěšeny na hlavním schodišti v prostoru kolem sálu vězdů. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

A ještě skok. Jasně. Problémoví kluci z AC/DC hrají zítra na jednom ze stadionů, kde se kopalo mistrovství světa ve fotbale v Atlantě. Ale už dneska můžete jít v Litomyšli na Honzu Křížka s kapelou. Od 19.30. na letní scéně v parku vedle Smetanova domu. A nebo si doma, a nebo v práci, nebo v autě po 9. můžete užít další koncert, kterým nás provede Vejvoďák. Na beatu pokračuje Léto jako živé. I ve středu 26. srpna.

0: Pět hodin už dávno není, už máme 6.14. Před šestou jsem vás varovala před nehodou, která je za Velkým Beranovem na D1 z Prahy na Brno. Tak to vypadá, že na tom 130. kilometru už je to volně průjezdné, ale když jedno skončí, tak jiné začne. Však to dobře znáte.
1: Pavel, ahoj. Tak já jsem teďka přijížděl jsem na Jihlavu po D1 od Prahy a ještě před tou čerpací stanicí Bávov, co je, tak tam ležejí v obou pruzích takový velký kusy roztržených pneumatik z kamionu. V rychlém pruhu i v pravém pruhu. Já jsem se v pravém pruhu tomu vyhnul částečně. Přes ten ostavný pruh se tomu vyhnul, dal jsem výstražní světla, ale v tom rychlém pruhu se mi zdálo, že to tam asi jeden osobák nabral, takže nevím, jestli tam nebo nějaká prekérka, jestli tam dají pozor. Ale nevím přesně teďka, jaký to byl kilometr, a je to kousíček před tou čerpací stanice Bávov, co je potom sjezd na Jihlavu.
0: Takže to by měl být 110. kilometr, tak prosím opatrně na dálnici z Prahy na Brno. Jinak koukala jsem, že v oblasti Jihlavy teploměr ukazuje 14 stupňů, což je takový jako republikový průměr, někde 12, někde už 16. Počítejme s tím, že dneska na severu bude pršet, na jihu bude spíše slunečno a i ty teploty budou rozdílné. Tak 17 až 22, jinak na jihu dokonce až 25 stupňů, na horách okolo 14, zítra výrazně tepleji až 29 a v pátek dokonce až 32 stupňů a o víkendu by pak zase mělo být chladněji k 25.

0: Ahoj, Vlasta Širon. Teď jsme poslouchali prášení o té roztrhané pneumatice na tým 109. směrem na Brno, tak je zatím odstraněná, jo?
1: Super.
0: Teď jsme to odházeli, jo?
1: Díky moc, díky.
0: Dobrý, čau, zdraví asistenti ŘSD.
1: Díky moc.
2: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

6.23 po Vláďovi Mišíkovi nabítu fotbalové okénko. Včera se rozehrálo druhé kolo domácího poháru a Bohemians zase museli otáčet na hřišti třetiligových Záp, ale nakonec po výhře 3-2 jdou dál. Stejně jako Zlín. Celek, který ještě letos v nejvyšší soutěži neuhrál ani boda, včera své fanoušky potěšil výhrou 2-0 na hřišti Uničova. Překvapení se urodilo ve Varnsdorfu, kde domácí tým ze třetí nejvyšší soutěže na penalty vyřadil druholigové Ústí. Dneska do Molkapu vstoupí dalších 8 prvoligových družstev a Sparťanky, ty na Letné v rámci posledního předkola Ligy mistryň, hostí Ženevu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 3 minuty před 6:30 je obousměrně zavřená silnice číslo 20 u Bezvěrova. Hoří tam dům. Od Varů na Plzeň sjíždějte už v Toužimi. Jedete-li z Neratovic na Prahu po 9, tak u Líbeznic je nové omezení. Jezdí se tam kyvadlově a směrem na D8 už je kolona na 10 minut od Zlonína. D8, to je ústecká dálnice, tak tady si směrem od Prahy dejte pozor, na 23. kilometru stojí tam u kraje odstavený nákladák a řeší prasklou pneu na vleku. My si spolu dáme kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Místy občas zaprší, zejména v severní polovině. Během odpoledne a večera ubývání srážek a mraků, teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalista Christian Friedek definitivně končí v Baníku. 27-letý záložník se s klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Za Ostravu naposledy nastoupil loni v listopadu. Používání pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být trestným činem místní.

0: Honza Navrátil, Praha.
1: Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Pachatelé používají střelné a chladné zbraně nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. A nakonec v ostravsko-karvinských dolech vědci objevili dosud neznámý minerál kralíkit. Vzniká na povrchu solných krápníků. Pojmenovali ho po geologovi Jiřím Králíkovi. Poslouchali jste krátké zprávy.

6:42, tedy 3 minuty před 6:45, posloucháte Rádio Beat a teď se projedeme, nebo spíše proletíme na vesmírné mašině s Lemmym. Mr. Kilmister, než založil vlastní Motorhead, tak patřil k průkopníkům space rocku ke kapele Hawkwind, kde hrál na basu a občas, jak teď i uslyšíme, zpíval. No a já si na tuto hudební lahůdku vzpomněla, když jsem zjistila, že dneska je to 680 let, co se narodil saxofonista a flétnista této party Nick Turner, přezdívaný Hromový jezdec.

Tolik vzpomínka na působení Lemmyho Kilmistra u vesmírných rockerů Hawkwind. Z kapely ho vyhodili poté, co museli zrušit část kanadského turné, když u Lemmyho celníci našli drogy a na pár dní ho uvěznili. Prostě lumpačil, tak si raději založil vlastní kapelu, ve které musel krotit sám sebe. Pokud vám dělá společnost PES, tak tí mají dneska, je 26. srpna, svůj světový den. A taky jeden toaletního papíru. A pokud byste chtěli v rámci oslav překonat rekord v rychlosti rozmotání jedné role, tak ten stávající je 4,3 desetiny sekundy.

Deblové tenisové jedničky při hvězdném mixu na US Open dohrály ve čtvrtfinále. Kateřina Siňáková s Britem Patenem sice v prvním kole vyhráli přetahovanou s dvojicí Sabalenková Djokovic, ale nestačili na manžele s Vitolinovou s Monfilsem. V nejlepší čtyřce smíšených dvojic je ale ryze české duo Muchová-Menšík, kteří si dneska o finále zahrají proti Andrejevové s Rublevem. V singlu pokračovala kvalifikace a včera prvním kolem prošli z našich Havlíčková, Waldmannová i Sisková, vypadli Samson a Kolář. Tomáš Macháč ani ve Winston-Salemu po čtvrtroční zdravotní pauze nevyhrál. Na rozdíl od Dary Vidmanové, která na úvod turnaje v Monterey potvrdila roli favoritky proti Australance Birelové. Teď v Mexiku bojuje o čtvrtfinále Nikola Bartuňková. Nasazená Potapovová se na poslední chvíli odhlásila a tak 20-letá Pražačka teď hraje proti náhradnici. Maličké Tchajvance Liang. Ta nemá co ztratit a je to i znát. Před chviličkou Tchajvanka vyhrála první set v tiebreaku. Na beatu budeme hrát hudbu Praha.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a na dálnici z Bratislavy na Brno boural kamion. Vylítl z D2 na 32. kilometru, záchranné složky jsou tam v odstavném pruhu. Nehoda je taky v Praze na Liberecké ulici směrem do Holešovic, nic vážného, provoz drhne od sjezdu do Kbelské. Příjezdy do Prahy jsou zatím plynulé, do Brna na D1 od Prahy je přerušovaná kolona Tyráků v pravém pruhu od Ostrovačic od 178. kilometru a stále je po nočním požáru domů zavřená 20, tedy tah Vary Plzeň u Bezvěrova. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až zataženo, na jeho západě i polojasno, zejména v severní polovině občas zaprší, během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i pouska, ale zároveň ubývání srážek a částečně i mraku. Teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté LAS Klinec s českým záložníkem Daňkem postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů. Po porážce 0-4 od Celtiku v odvetě zvítězili 5-4. Postup slaví také Bode Glimt a azerbajdžánský Sabah Baku. Více Petr Plintovič.
2: Sabah Baku, klub, který vznikl před 9 lety, je poprvé v historii v hlavní fázi některého z evropských pohárů a rovnou v Lize mistrů. Úřadující mistr Azerbajdžánu vyřadil ve čtvrtém předkole Hapoel Beerševa 5-2 po prodloužení a v soutěži může narazit třeba na pražskou Slávii. Los proběhne ve čtvrtek.
1: Policie popsala jízdu při nehodě Filipa Turka jako bezohlednou a agresivní. Při havárii se lehce zranil jeden člověk a vznikla škoda 340 tisíc. Policie případ prověřuje kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. SpaceX vybuduje v americké Louisianě svou dosud největší startovací základnu. Společnost Ilona Muska do projektu investuje asi 200 miliard korun. A nakonec Apple představil nové procesory M6 a M5 Ultra. Chip 6 je prvním komerčně dostupným procesorem vyráběným 2-nanometrovou technologií a slibuje vyšší výkon i efektivitu. M5 Ultra nabízí až 36 procesorových a 80 grafických jader a je zaměřený hlavně na náročné úlohy, včetně umělé inteligence. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání s Ronnie James Diem.
0: Krom.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Je minuta po čtvrt na osm, tak co býťáci, jste na cestách, pokud budete dneska projíždět pražským tunelem Mrázovka, tak dneska je to 22 roků, co byl zprovozněn. V Bratislavě byl zase 26. srpna 1972 zahájen provoz na mostě Slovenského národního povstání, tedy přes řeku Dunaj. Dnes se mu říká Nový most a zdobí ho restaurace UFO s vyhlídkou. No a ve stejný den v Mnichově začala neslavná 20. letní olympiáda. Hry překonaly všechny dosavadní rekordy, ať už v počtu účastníků, zúčastněných zemí nebo v počtu disciplín. Oslava míru ovšem trvala pouze 10 dní. 5. září brzo po ránu vniklo 8 palestinských teroristů do olympijské vesnice a dostalo se do pokojů izraelské výpravy. 2 Izraelce zastřelili na místě, dalších 9 později na letišti. Tak pojďme raději k muzice a k 26. srpnu. Tak třeba v roce 1965 dvě faninky Beatles si najali helikoptéru, aby přeletěla nad domem, který si kapela zapůjčila od herečky Sasa Gabor v kalifornském Beverly Hills během přestávky po Severní Americe. No a ty dvě skočily z helikoptéry do bazénu. Tak to je jedna věc, co se týče Beatles, a 26. srpna 1968 v Americe vycházel slavný single Liverpoolské čtyřky na A straně z Hey Jude a na B straně z Revolution. To je ona.

0: Kvalifikaci na mezinárodní stolně tenisový turnaj v Olomouci prošli v singlu hráčka Hodonína Adéla Brhelová, taky Martin Šíp z pražského El Niña a chodovský Jiří Martinko. Ten uspěl i ve smíšené čtyřhře spolu s Veronikou Polákovou a hlavní soutěž si zahrají také Jakub Kautský s Nikitou Petrovovou. Fandit do olomouckého centra Omega můžete jít dneska od 10. hodiny, opět se první budou hrát mixy.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Dobrodružně expediční závod Czech Adventure Race se jel prakticky po celém českém středohoří. Více Dejna.
3: Čtyřčlenné smíšené týmy 3 dny a 2 noci jeli na kole, pádlovali v kánojích, šli pěšky, lezli po skalách, plavali, běželi orientační běh a další. Téměř 500 kilometrů dlouhou trať měli v mapě vyznačenou kontrolními body, mezi kterými volili optimální postup. Letošní ročník hodně ovlivnil intenzivní déšť v noci z pátka na sobotu, který trval více jak 9 hodin a prověřil morální sílu účastníků. Kvůli náhlému poklesu teploty závodníci improvizovali například použitím odpadkových pytlů místo pláštěnky nebo sáčků do cyklistických bod, které sloužily jako izolační vrstva. Vítězi 23. ročníku závodu Czech Adventure Race se stal slovinský tým Pustolovec Ride s časem necelých 55 hodin. Za celý závod spali 2x 15 minut. Více informací, fotky a vše kolem najdete na www.adventurerace.cz a na Facebooku.
2: Rugbysté Pragovky porazili v pražském derby Slavii 2018 a posunuli se na druhé místo pohárové skupiny A. Grupu vedou Říčany z 10 body. Český reprezentant Daniel Uman získal ve Francii stříbro na mistrovství Evropy v přesné akrobacii rádiem řízených modelů letadel o velikosti 2 metry. Ve 14 letech byl nejmladším účastníkem šampionátu. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30 a na D5 směrem z Prahy na Plzeň za Loděnicí. Pozor na 12. kilometru. Ve stoupacím pruhu je tam odstavený osobák s defektem označený trojúhelníkem. Stále taky musíte počítat se zavřenou 20 tahem Vary Plzeň u Bezvěrova, kde hořelo několik domů. V Liberci u Harcovské nádrže na ulici Svobody zase trefilo auto kandelábr. A mezi Nymburkem a Kostomlaty u odbočky na Kostomlátky se řeší srážka dvou osobáků. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Zítra se utkají s Bulharskem o co nejlepší pozici pro play-off. Jihočeský hejtman Kuba se stal členem dozorčí rady Budějovického Budvaru. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství. Pokračuje další etapa stavebních prací na velmi vytíženém železničním koridoru.
1: Konec letních prázdnin a začátek nového školního roku zkomplikují výluky mezi Kolínem, Přeloučí a Pardubicemi. Regionální vlaky mezi Přeloučí a Pardubicemi nahradí autobusy. Dálkové spoje budou zpožděny. Tato situace potrvá do půlky září. Luboš Dvořák, Kolínsko.
0: Americký prezident Trump chce přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Výrok zazněl v době napjatých vztahů mezi USA a Kanadou po zavedení amerických cel na kanadské zboží. A nakonec Waymo začíná v Mnichově připravovat své autonomní taxíky bez řidičů na provoz. V nejbližších týdnech začne mapovat silnice a komerční službu hodlá otevřít do konce příštího roku. To byly krátké zprávy na Beatu.
2: Classic rock.

Ve středu 26. srpna po ránu na beatu Jethro Tull. A co příští týden v úterý a ve čtvrtek před půlnocí? Které dvě desky si pustíme? Anketu k tomuto účelu najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz. Je tady 6 značek od písmene B a momentálně vede deska nejstaršího data Klub opuštěných srdcí Seržanta Pepře od kapely Beatles. To je deska, která vyšla v roce 1967. Já teď tady mám nachystánu desku v tomto výběru naopak nejmladší. Před 9 lety spatřilo světlo světa Červené zrcadlo, koncepční album německých Blind Guardian. Tak pojďme si od nich dát Soumrak bohů.

Mezi světem reálným a fantaskním je jako brána rudé zrcadlo a právě jsme do něj nahlédli s kapelou Blind Guardian, kterou na desce Beyond the Red Mirror doprovází i 90-hlavý symfonický orchestr. Část byla nahrána z Maďary a část českým tělesem vedeným dirigentem Adamem Klemencem a celou desku si příští týden můžeme na Beatu pustit celou. Anketu hlasování o půlnoční alba najdete na stránce radiobeat.cz. Kde si taky můžete zalistovat v programu, ve kterém se dozvíte, že i dneska od 9. hodiny nás Vejvoďák provede koncertem. Kam se vypravíme v rámci našeho prázdninového speciálu Léto jako živé? To prozradit ti nemůžu, jenom řeknu, že se bude jednat o domácího interpreta. Jako doma je tady samozřejmě Ota Semán a od 2. hodiny odpolední vám nabídne tupláky. Pak bude střídan Standou Rubášem a následně v 19 hodin Petr Korál bude v uších Rádia Beat hostit zpěvačku a býťačku Marii Rotrovou. No a pak 4 hodiny živáků na přání bez lupenu do kotle.

0: Tak, děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin a na D1 z Ostravy na Olomouc u Oder je nehoda na 318. kilometru. Tam, co je v opačném směru od Počívka Vražné, tak tam se srazilo nákladní a osobní auto. Takže počítejte, že fronta začíná přibližně na 320. kilometru. V Trutnově u Hřbitova je omezení a příjezd do města po 37. od Dvora Králové je v dlouhé koloně, ve které ztratíte více než půl hodiny. A u Nového Rokytníku ještě předtím je taky semafor u obce Hajnice. Tak, býťáci, přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až zataženo na jeho západě i polojasno, zejména na severu občas zaprší, během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka. Jinak ale mají srážky i mraky ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu 22 až 25. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně slunečno, po ránu v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 24 až 29.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenisté Siňaková a Petten skončili v mixu US Open ve čtvrtfinále. Dnes si tam o finále zahraje dvojice Muchová-Menšík. Singlovou kvalifikací prošly Havlíčková-Valentová a Sisková, zatímco vypadly Samsona Kolář. Macháč po pauze neuspěl ani ve Winston-Salemu. Vidmanová zvládla úvod v Monterey. Fotbalisté Bohemians Praha 1905 postoupili do třetího kola MOL Cupu po výhře 3-2 v zápech. Zlín pak vyhrál v Uničově 2-0. U Pražského národního muzea po více než roce znovu pojedou tramvaje. Linky 11 a 13 se mezi Italskou a IP Pavlova vrátí 5. září. Trať byla rekonstruována kvůli napojení na kolej přes Václavské náměstí. Němečtí výrobci automobilových součástek hledají kvůli klesajícímu odbytu nové obory. Přeorientovávají se například na zdravotnickou techniku, robotiku a obranný průmysl. A nakonec stav dálnic a silnic první třídy v Česku bude od podzimu sledovat diagnostický vůz nové generace. Za jízdy rychlostí až 100 km v hodině odhalí trhliny, vjeté koleje a další závady. Více Jiří Hlavatý.
2: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
1: Dnes je středa s datem 26. srpna 2026 a býťácké zprávy končí. Dáme si Ozzyho.

Víťáci, protože je dneska toho 26. srpna, tak jsme teď s Vejvoďákem rozvedli debatu zásadní o tom, jak se správně do horizontálního držáku umisťuje toaletní papír, protože toaleťák má dneska svůj světový den. A dokonce už původní patent z roku 1891 na roli toaletního papíru výslovně ukazuje, že papír by měl viset nad rolí, nikoli pod rolí. Pokud si to neumíte představit, znamená to, že toaletní papír se má dávat tak, aby se konec odmotával směrem jako dopředu od stěny. Podle odborníků na hygienu tím snížíte přenos bakterií, protože při sahání se dotknete jenom papíru, který použijete, a ne nečisté zdi. Jediná výjimka, kdy ho dát ke zdi, má opodstatnění tehdy, pokud máte doma kočku nebo malé děti. Když zvíře nebo batole plácá do té roličky visící směrem ke zdi, tak se papír namotává zpět místo toho, aby se odvíjel na podlahu. Tak nevím, Vejvoďák říkal, že zkusí překonat světový rekord v rychlosti rozmotávání roliček, i když tady ve firmě máme ty velké průmyslové. Jinak prý ten rekord na rozmotání je 4,3 sekundy. V roce 2009 Slováci vyrobili největší toaleťák na světě. Kotouč o průměru 195 cm s výškou přes 2 metry, váhou 1650 kg a délkou rozmotaného papíru 26 kilometrů byl ale v roce 2011 překonán Američany. Není divu, když Američani mají největší spotřebu toaletního papíru ze všech lidí na světě, a taky tam byla speciální anketa, ve které se ukázalo, že přibližně 7% Američanů přiznává, že z hotelů krade role toaletního papíru, nebo třeba téměř 50% lidí uvedlo, že by si na opuštěný ostrov raději přibalili toaletní papír než jídlo, prý si tam něco uloví. No a více než 60% taky přiznalo, že často používá toaletní papír ke smrkání, k úklidu rozlitých tekutin a nebo k odličování.

0: Po Pink Floyd si dáme brněnský Big Beat, ale první sportovní zprávy a začnu v Mexiku. V Monterrey bojuje o čtvrtfinále tenistka Nikola Bartůňková. Měla nastoupit proti světové 25. Potapovové. Ta se ale na poslední chvíli odhlásila a dostala šanci náhradnice. Mezi těmi, co neprošli kvalifikací, dostala šanci maličká Thavayavanka Liang. Ta si ve světovém žebříčku stojí o téměř 300 míst hůře než Bartůňková, ale vidět to není. První set vyhrála v tiebreaku a když v sadě druhé Nikole hned sebrala servis, tak to vůbec s rodačkou z Prahy nevypadalo dobře. A nakonec ale druhou sadu vyhrála 7-5 a v rozhodujícím třetím setu je stav 2-2. Že to úplně vidíte.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Rubík nedaleko Trutnova hostil 7. závod mistrovství republiky v motokrosu. Více Petr Kovář.
3: Už tradičně nejlepší výkony předvádějí divákům závodníci třídy 250, kde opět uřadovala dvojce Picard Radhouský. Lepší byl v rudnické Rokli Petr Radhouský z Orionu Litomyšl. Navíc si ze závodu odváží červenou tabulku pro lídra skupiny MX2. O drama bylo postaráno i v hlavní kubatuře MX1, když vedoucí jezdec seriálu Pavel Repčák se zasekl na startu a čelo musel tvrdě dotahovat. Nakonec mu to dalo na stříbrnou pozici, zlato bere Martin Krč z HT Group Racing. Veteránům opět vévodil zkušený Petr Bartoš a juniorské 85ky ovládl jasně Patrik Nohavica.
2: Čeští volejbalisté prohráli v přípravě před mistrovstvím Evropy v Bulharsku s domácími vicemistry světa 0-3. Dodatečný čtvrtý set po dohodě týmu ale Češi ovládli 25-23. Zápasník MMA Jiří Procházka jedná s vedením UFC o termínu dalšího zápasu a jménu soupeře. Bývalý šampion polotěžké váhy věří, že se do oktagonu vrátí v listopadu nebo prosinci. Chtěl by nastoupit proti soupeři z první pětky žebříčku UFC. To byly středeční sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ahoj, Katko, prosím tě, mám info k dopravě. Když se jede po 16. z Nových Vsi směrem na Slaný, tak už kousek za těma kruhákama, tak je kolona. A je to kvůli tomu, že kousek před sjezdem na Uhy, tak tam stojí z kopečka dolů, zaštajcnutý kamion, jestli nějaká porucha nebo něco, ale ta kolona už dělá několik kilometrů, tak aby lidi dali bacha, když tak to někdo objeli.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

To se schválně dětem říká, že některé věci jsou potřeba opakovat jako fakt, že už pozítří jedeme s naším mobilním studiem do Plzně. Zastavte se v prodejně Biker's Crown, kterou najdete v Plzni v Bolevci na ulici Studentské číslo 55A a od 12. do 14. hodiny si zavysílejte se Standou Rubášem. V pátek být z Plzně.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 9:30 na dálnici z Ostravy na Olomouc. U Oder je nehoda na 318. kilometru. Na úrovni odpočívky Vražné se srazil náklaďák s osobákem. Další bouračku hlásíte na 26. z Horšovského Týna na Plzeň za Studem. Jsou tam v sobě tři osobní auta. Na 16. ve sjezdu na obchvat Velvár za odbočkou na Uhy zase překáží kamion s poruchou. Kolona na Slaný od Mělníka začíná už před Novou Vsí, tedy před ústeckou dálnicí na té D8, tedy pozor u sjezdu na 18. kilometru. No a porucha taky v Praze. Vezmeme to z Balabenky na Prosek přes Prčice.
2: Ahoj, tady Víťák Křtitel. Prosím tě... Prosím tě, Proseckým kopci na pravý straně směrem jakoby nahoru do toho Prosecího kopce stojí na pravý straně zjevně jako nějaký zaseklý nabouraný auto. Zatím nepřekáží, ale předpokládám, že tam hodně brzo přijedou vytahovat. A v tom případě se udělá kolona nahoru směrem od Balabenky k Proseku.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Místy občas zaprší, zejména v severní polovině. Během odpoledne a večera ubývání srážek a mraků, teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalista Christian Friedek definitivně končí v Baníku. 27-letý záložník se s klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Za Ostravu naposledy nastoupil loni v listopadu. Používání pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být trestným činem místo přestupku. Po jednání pracovní skupiny pro bezpečnost na stadionech to uvedl ministr pro sport, prevenci a zdraví Šťastný. Za několik týdnů by měla skončit několik let trvající rekonstrukce Pražského průmyslového paláce na Výstavišti.
2: Jeho oprava byla součástí dostavby vyhořelého křídla této secesní stavby. Práce jsou sice ve skluzu, hotovo mělo být už loni. Nicméně vedení metropole ujišťuje, že se vše stihne tak, aby tu v říjnu mohla proběhnout první veřejná akce. Půjde o veletrh Design Block, startuje 6. října. Honza Navrátil, Praha.
1: Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Pachatelé používají střelné a chladné zbraně nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. A nakonec v ostravsko-karvinských dolech vědci objevili dosud neznámý minerál kralíkit. Vzniká na povrchu solných krápníků. Pojmenovali ho po geologovi Jiřím Králíkovi. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Krok.

Tak tenis dobrý Bartuňková jde v Monterey dál a ve čtvrtfinále může narazit na krajanku, takže uvidíme, jestli tady dojde na to česko-české derby. Opravdu Vidmanová, Bartuňková. Jinak Vidmanová, ta by ještě dneska musela přehrát Španělku Buxaovou. Mimochodem její tatínek byl biatlonista, myslím o té Španělky, a dvakrát za rodnou Moldávii nesl vlajku na olympiádě. To jenom taková zajímavost pod čarou. O otci Spencera Davise se zase ví, že během druhé světové války byl výsadkářem. A tak se o Spencera staral především jeho strýček Herman a ten ho už v 6 letech naučil hrát na foukačku. Na beatu Spencer Davis Group.

Tohle byla grupa Spencera Davise, ale hlavní roli v tom jejich největším hitu Gimme Some Lovin' určitě hrál zpěvák a pianista Steve Winwood. A v téhle té nahrávce mu bylo pouhých 17 let. Nevím, jestli pouhých, anebo dostačujících dnešních 25 stupňů bude na jižní Moravě, jinak ty hodnoty většinou budou mezi 17 a 22. A zatímco na severu bude více oblačnosti, místy s deštěm, tak na jihu slunečno. No a jak to bude dál? Zítra se výrazně oteplí až na 29, v pátek dokonce až na 32 stupňů a o víkendu bude zase chladněji, vrátíme se k 25 stupňům.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: práci na čtyřech kolech.
1: I 5 minut před 9 hodinou musíte počítat se zavřenou 20 tahem Vary Plzeň u Bezvěrova, kde byl větší požár. Nově je teď zastaven provoz na 35 mezi Svitavami a Mohelnicí. U Studené Loučky se srazila 2 nákladní auta. A opatrně taky na D1 směrem z Brna na Prahu ve 184. kilometru nebo na 184. ve stoupacím pruhu stojí kamion s poruchou. A v Trutnově u Hřbitova je omezení a příjezd do města po 37. je v dlouhé koloně směrem od Králova dvora nebo Dvora Králové, takhle v té koloně ztratíte více než 3/4 hodiny a brzdí se u Studence. Ode mě vše, za chviličku Vejvoďák a půjdeme na koncert.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až zataženo na jihu západě i polojasno, zejména na severu občas zaprší, během odpoledne a večera se může na jihu západě objevit i bouřka. Jinak ale mají srážky i mraky ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu 22 až 25. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně slunečno, po ránu v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 24 až 29.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty po 50-kilometrovém solovém úniku. Na soupeře získal téměř 3 minuty a v čele celkového pořadí vede před Krajanem Rogličem o 3 minuty a 21 sekund. Náš Jan Hirt dojel 17. a celkově se posunul na 23. místo. Veslaři Neděla a Podrazil postoupili na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále dvojskifu. České čtvrtfinále vyhrály před posádkami Německa a Rumunska. Do semifinále prošla také česká párová čtyřka. Vrtulníky Viper a Venom se vrátili do provozu také na základně v Náměšti. Armáda je předtím kvůli nehodě, při které zemřela vojákyně, dočasně odstavila. Provoz obnovila po technických kontrolách, organizačních opatřeních a proškolení posádek. Noční požár Řadovek v Bezvěrově na Plzeňsku způsobil škodu 18 milionů korun. Hasiči evakuovali 7 lidí a 2 museli ošetřit záchranáři. A nakonec Brtnický zámek na Jihlavsku získal 15 historických dechových nástrojů.

0: do Brtnice dorazily z Německa jako dar od španělského trumpetisty Pedra Brava.
1: Ta pochází především z oblasti Markneukirchenu, která byla významným centrem výroby hudebních nástrojů. Jednotlivé kusy jsou z různých období a společně ukazují vývoj výroby dechových nástrojů v Německu. Nejvýraznějším kusem je trubka z období první světové války, je umístěná uprostřed sbírky a dostala přezdívku koruna výstavy. Nástroje jsou zavěšeny na hlavním schodišti v prostoru kolem sálu vjezdů. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 26. srpna 2026.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu B.
1: No a jak té informaci, kolikátého je a v jakém jsme roce, ještě přidám to, že dneska má svátek Uďa, tedy každý, který Uděk, je tři minuty, nebo jsou tři minuty po deváté. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Za celé léto jsme neměli jediný živák od kabátů. Dneska si dáme takový průnik hned dvou živáků téhle teplické sebranky, a to sice z turné 2003 a 2004. Album z roku 2003 je z halového turné, je nahrané 12. listopadu v tehdejší T-Mobile aréně. Deska z roku 2004 je pak z turné Dole v dole, což bylo tenkrát prvním samostatným open-air turné v historii kapely Kabát. A protože Kabáti mají ještě kratší písničky než Beatles, které jsme si hráli minulý pátek při živáku Paula McCartneyho, tak to dneska stihneme opravdu hodně. Takže se hned přesouváme na některý z fotbalových stadionů, kde Kabáti v roce 2004 hráli, ať už to bylo v Ostravě na Bazalech, na Andrově stadionu v Olomouci, v Plzni na Lokomotivě, ve Zlíně na Letné nebo na atletickém stadionu Pražské Slávě. Na atletickém stadionu proto, že ten stávající fotbalový stadion v Edenu tehdy ještě neexistoval. Pepa Vojtek si bere slovo a je jasné, že má galoše plný mouru.
2: Jsem poslední horník severočeské hnědouhelné pánve. Přátelé, vítejte

pravda, že je lepší, když má někdo obě ruce a nohy jako já, mít někoho, kdo mu v něčem pomůže. Miloš Falek, balada o špinavých fuseklích.

pije pivo! Pije pivo v pracovní době, přátelé! Ano, to by se nemělo stávat toto. Budeš opilej, spadneš tam a nebudeme hrát půl roku. Víš, že se blíží Vánoce. Dostaneš zase kulový, jako vždycky. A nebude! Go, Ježíšku, go!

Není všechno tak, jak se píše, není všechno tak, jak se povídá. Teď vám to dokážeme v naší starý písničce, že i chytrý hlavy nepřišli na velký vynálezy střízlivý.

0: to jenom potvrzení toho, že Galileo Galilei byl prostě tenkrát opilej, opilci v dějinách, kabáti na beatu, 3 minuty před 9:30. Je to tak, že si dneska hrajeme léto jako živé se skupinou Kabát. Kabáti v roce 2003 a 2004 koncertovali jak u nás, tak i na Slovensku. Jak je jich dobrým tedy zvykem, v roce 2003 se zastavili v Košicích, v Žilině a ve Zvolenu. Dokonce to byly hned první 3 koncerty z celé šňůry. Mimochodem velmi úspěšné šňůry, hrálo se tenkrát na zimních stadionech, krom Zlína, tedy tam to bylo ve sportovní hale, ale za to to byly 2 koncerty za sebou. O rok později si kabáti zahráli i v Bratislavě na stadionu Teje Polygraf, tehdy s předkapelami Desmod a Horký že slíže. Celková návštěvnost na turné v roce 2004 byla 180 000 fanoušků, přičemž byl průměr 15 000 lidí na jeden koncert. My právě posloucháme záznam z tehdejší T-Mobile Areny v Praze z listopadu 2003. Tenhle koncert se pak stal součástí kolekce, která vyšla na 2 DVDčkách pod navýsost kreativním názvem Kabát 2003-2004. Před další skladbou měl Pepa Vojtek na diváky v aréně zásadní otázku, na kterou dostal jasnou odpověď.
1: Slyšíte nás, prosím vás, na krajích dobře?

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na rádiu.

0: Ještě, že tady u nás, když se napíše bum bum, tak se to čte jako bum bum, třeba jinde ve světě by se to četlo jako bam bam a to už by byla sprosťárna. 3:45 dopoledne hrajeme Kabáty. Kabáty měli v roce 2003 16 koncertů, v roce 2004 11 koncertů, letos jich na podzim v rámci turné 2026 odehrají 22. Turné začíná schodnou číslicí 22. září v Chomutově, pak se jede Ústí, Liberec, Vary, Plzeň, Budějovice, Jihlava a dvakrát Brno. Tím končí vlastně ta štace pro tento okamžik na Moravě a v Čechách. Pak od 13. do 22. října jsou Kabáti na Slovensku, hrají v Bratislavě, v Trenčíně, Zvolenu, Košicích a Popradu. Pak se vrací zpátky na Moravu, od 24. tam budou řádit, 24. října jsou ve Zlíně, pak v Ostravě, Prostějově, v Hradci, v Pardubicích, v Boleslavi a konec turné jsou dva koncerty v Praze. 10. listopadu první a 11. listopadu v O2 aréně druhý. Je to obrovské turné, pro někoho závidění hodné, ale přesto nás Kabáti nabádají, abychom si z nich nebrali příklad.
1: Tak si z nás neberte žádný příklad, přátelé, aby vám doktor jednou neřekl: kamarádičku, dávám ti jeden den.

Ano, přátelé, přišla chvíle, která je ze všech nejmilejší. Neboť nemusím již pít tuto dobrou vodu, ale dostal jsem tu správnou! Ale dostal jsem tu správnou!

0: Igaz! Én te sexy, mint a sexy, mint te fohagye! Už jete z Jona. Dobrá noc, ahoj!
1: Toliko tady kabáti a žízeň, anebo žížeň, on je totiž rozdíl mezi žízní a žížní, protože žížeň je ještě daleko horší než žízeň. Za necelé 3 minuty bude 10, léto jako živé, zítra, pozor, v úplně jiném hudebním, ale skutečně velkém hudebním sudu. Naprosto odlišná záležitost než ta, která byla včera. Za chviličku tady ve studiu Petr Šimáček, zprávy po zprávách Bruce Dickinson, taky třeba svíti a uvidíme.
2: Víťáci na 4 kolech.
1: Buďte pozorní na dálnici D10 na exitu 33 Brodce, nájezd na D10 směrem na Mladou Boleslav, je tam bouračka, osobní auto trefilo svodidla. Na cestě s Chrudimi na Čáslav po 17 u obce Podhořany u Ronova v zatáčce je převrácené nákladní auto mimo silnici, i tak opatrně. Pozor také na 19 v Pelhřimově na příjezdu do Pelhřimova od Tábora, řeší se tam bouračka nákladního auta v Plzni v Rajzovce, tam jsem chodil do jeslí. Tak srazilo osobní auto chodce. Na Ústecko-Orlicku ve Vysoké Mítě v Jiráskově ulici se srazila 2 osobní auta. Děčín, Labské nábřeží. Policisté tam šetří bouračku autobusu a osobáku. Liberec, Hodkovická ulice je blokovaná srážkou 2 osobních vozů a v Karviné, v Bohumínské se srazila 2 nákladní auta. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až zataženo, na jihu západě i polojasno, zejména na severu občas zaprší, během odpoledne a večera se může na jihu západě objevit i bouřka. Jinak ale mají srážky i mraky ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu 22 až 25. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně slunečno, po ránu v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 24 až 29.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté LAS Klinec s českým záložníkem Daňkem postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů. Po porážce 0-4 od Celtiku v odvetě zvítězili 5-4. Postup slaví také Bode Glimt a azerbajdžánský Sabah Baku. Více Petr Plintovič.
2: Sabah Baku, klub, který vznikl před 9 lety, je poprvé v historii v hlavní fázi některého z evropských pohárů a rovnou v Lize mistrů. Úřadující mistr Azerbajdžánu vyřadil ve čtvrtém předkole Hapoel Beerševa 5-2 po prodloužení a v soutěži může narazit třeba na pražskou Slávii. Los proběhne ve čtvrtek.
1: Poslanecká sněmovna bude hlasovat o prezidentově vetu sporné novely k rozpočtům dnes po 13.30. Pevný čas hlasování prosadil vládní tábor, opozice s tím nesouhlasí. V centru Krásné Lípy se časně ráno objevil vlk. Nejspíš šlo o mladého jedince, který zabloudil a neprojevoval nebezpečné chování. Město přesto doporučilo venčit psy na vodítku. Připomeňme, že u nás není známý případ, kdyby vlk napadl člověka. A nakonec Apple představil nové stolní počítače Mac Mini a Mac Studio zaměřené na provoz lokálních AI modelů. Prý výrazně zvyšují výkon procesoru, grafiky i výpočtu. Mac Mini začne na 26 tisících korunách, Mac Studio na 70 tisících a do prodeje půjdou 22. září. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 26. srpna a přichází Bruce Dickinson.
0: Classic.

Tohle je skupina Sweet na Radio Beat, Fox on the Run, 3 minuty po 10:45 dopoledne, co se týče indicí a nápověd do zítřejšího léta jako živého. Mimochodem, zítra, dneska je středa, takže už jenom vlastně dva koncerty nás čekají. Čtvrteční, ten zítřejší, a páteční, ten poslední v tomto týdnu. Ten zítřejší, jak už jsem dneska po kabátech napovídal, bude z úplně jiného hudebního sudu a možná, že první nápověda, první indicie, abyste maličko nad tím přemýšleli, což samozřejmě nemusíte, stačí, když to budete poslouchat, ale jenom pro klid, tak první nápověda, jaká, že to bude zítra kapela, bude to kapela, jejíž jméno kytaristy 99% lidí vyslovuje blbě. Ale tak zdomácnělo a tak jakoby ta výslovnost se stala přirozenou, že si to kolikrát ani jako neuvědomujeme. Nicméně zítra já budu maximálně potěšen a pošmákneme si, doufám, společně. Léto jako živé, tedy živá, koncert začíná zítra lehce po 9:00 ráno. Tady na beatu za okamžik Vysací zámek, ale až po skupině Pink Floyd. Hallelujah.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Dokonce i na otázku zvětšení vajec dostali odpověď stejnou, tedy nechci, Vysací zámek na beatu, minutu a půl před půl jedenáctou dopoledne. Za chviličku na beatu Lemel Skinner, taky Joe Cocker anebo ZZ Top. Připravené jsou menšinové sporty. Uslyšíte podrobnosti z expedičního závodu Czech Adventure Race a máme medaily z mistrovství Evropy v přesné akrobacii rádiem řízených modelů letadel. Za chvilku si to poslechněte.

0: Vysočinové sporty na Rádiu Beat.
1: Dobrodružně expediční závod Czech Adventure Race se jel prakticky po celém českém středohoří. Více Dejna.
2: Čtyřčlenné smíšené týmy 3 dny a 2 noci jeli na kole, párlovali v kánojích, šli pěšky, lezli po skalách, plavali, běželi orientační běh a další. Téměř 500 kilometrů dlouhou trať měli v mapě vyznačenou kontrolními body, mezi kterými volili optimální postup. Letošní ročník hodně ovlivnil intenzivní déšť v noci z pátka na sobotu, který trval více jak 9 hodin a prověřil morální sílu účastníků. Kvůli náhlému poklesu teploty závodníci improvizovali například použitím odpadkových pytlů místo pláštěnky nebo sáčků do cyklistických bod, které sloužily jako izolační vrstva. Vítězi 23. ročníku závodu Czech Adventure Race se stal slovinský tým Pustolovec Ride s časem necelých 55 hodin. Za celý závod spali 2x 15 minut. Více informací, fotky a vše kolem najdete na www.adventurerace.cz a na Facebooku.
1: Rugbysté Pragovky porazili v pražském derby Slavii 2018 a posunuli se na 2. místo pohárové skupiny A. Grupu vedou Říčany z 10 body. Český reprezentant Daniel Uman získal ve Francii stříbro na mistrovství Evropy v přesné akrobaci rádiem řízených modelů letadel o velikosti 2 metry. Ve 14 letech byl nejmladším účastníkem šampionátu. Rudník nedaleko Trutnova hostil 7. závod mistrovství republiky v motokrosu. Více Petr Kovář.
3: Už tradičně nejlepší výkony předvádějí divákům závodníci třídy 250, kde opět úřadovala dvojce Picard Radhouský. Lepší byl v rudnické rokli Petr Radhouský z Orionu Litomyšl. Navíc ze závodu odváží červenou tabulku pro lídra skupiny MX2. O drama bylo postaráno i v hlavní kubatuře MX1, když vedoucí jezdec seriálu Pavel Repčák se zasekl na startu a čelo musel tvrdě dotahovat. Nakonec mu to dalo na stříbrnou pozici, zlato bere Martin Krč z HT Group Racing. Veteránům opět vévodil zkušený Petr Bartoš a juniorské 85 ovládl jasně Patrik Nohavica.
1: Čeští volejbalisté prohráli v přípravě před mistrovstvím Evropy v Bulharsku s domácími vicemistry světa 0-3. Dodatečný 4. set po dohodě týmu ale Češi ovládli 25-23. Zápasník MMA Jiří Procházka jedná s vedením UFC o termínu dalšího zápasu a jménu soupeře. Bývalý šampion polotěžké váhy věří, že se do oktagonu vrátí v listopadu nebo prosinci. Chtěl by nastoupit proti soupeři z 1. pětky žebříčku UFC. To byly středeční sporty.

To byl živák Leonard Skinner, What's Your Name, teď je 10:45 a pár vteřin ještě k tomu. Na internetu, na našem webu radiobeat.cz máte článek o tom, že kytarista skupiny Kiss Tommy Thayer, je to ten Tommy Thayer, kterého jsme tady před časem hodně propírali, protože napsal píseň pro skupinu Turbo, taky aby ne, protože Tommy Thayer, aktuálně jeho partnerka, je Vivian, tedy dcera Richarda Kibice, takže Tommy Thayer napsal písničku pro Kiss, už samozřejmě teda pro Turbo, už jsme ji tady na beatu několikrát slyšeli. Tentokrát se dal Tommy Thayer jako kytarista dohromady se zpěvákem Danem Reedem a vydají album, a to album nese název Shogun Mojo. Nedokážu si představit lepší marketingové jméno pro album, které potřebujete dostat mezi lidi, který se jmenuje jinak než Shogun Mojo. Máte tam i proklik na vlastně pilotní single z téhleté desky, můžete si na to podívat a zároveň si to poslechnout. Tommy Thayer a Dan Reed vydají první album Shogun Mojo, tak se jmenuje ten článek, najdete ho na titulce našeho webu radiobeat.cz. Stojí to za to.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.
4: Mendocino, Mendocino, volej útě Rádě i na nový. Je ta stavět, je ta...

0: Je to tedy divná patrona a hrabě X od pražského výběru v programu Rádia Beat. 3 minuty před 11. za okamžik zprávy s Petrem Šimáčkem po zprávách Led Zeppelin, Whitesnake anebo Janis Joplin.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Dávejte si pozor na sjezdu z dálnice D8 na exitu 18. Je to vlastně ve směru na Ústí, sjezd u Nové Vsi směrem na Mělník. Ve sjezdu je bouračka osobního a nákladního auta. Na Kolínsku jedete-li z Kutné Hory na Prahu, na dvojce u obce Kořenice je bouračka motorkáře, na místě už zasahuje rychlá a také hasiči. Ve Svitavách v ulici u Tří mostů se srazila 2 osobní auta. Na Praze východ Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Pražská ulice blokovaná bouračkou autobusu a osobáku. V Brně v Jedovnické ulici se řeší bouračka 2 osobních vozů, v Děčíně podobná bouračka 2 osobáků v pohraniční ulici a v Ústí nad Labem ve Strážné ulici narazilo nákladní auto do domu. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním píťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno až zataženo, na jihu západě i polojasno, zejména na severu občas zaprší, během odpoledne a večera se může na jihu západě objevit i bouřka. Jinak ale mají srážky i mraky ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu 22 až 25. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně slunečno, po ránu v Čechách ojediněle mlhy. Teploty 24 až 29.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenisté Siniaková a Patton skončili v mixu US Open ve čtvrtfinále. Dnes si tam o finále zahraje dvojice Muchová-Menšík. Singlovou kvalifikací prošly Havlíčková, Valentová a Sisková, zatímco vypadly Samsona Kolář. Macháč po pauze neuspěl ani ve Winston-Salemu. Vidmanová zvládla úvod v Monterey, Bartuňková je po dnešku už ve čtvrtfinále. Fotbalisté Bohemians Praha 1905 postoupili do třetího kola MOL Cupu po výhře 3-2 v zápech. Zlín pak vyhrál v Uničově 2-0. Policie zahájila trestní stíhání horského záchranáře kvůli loňské nehodě v Koutech nad Desnou. Při převrácení terénního vozu zemřel jeho kolega. Záchranáři nebyli připoutaní a porušili interní předpisy. Západní tanky dodané Ukrajině se kvůli hrozbě levných dronů zapojují do bojů jen omezeně. Část německých Leopardů zůstává v týlu, kde slouží k výcviku nebo vyprošťování poškozené techniky. A nakonec stav dálnic a silnic první třídy v Česku bude od podzimu sledovat diagnostický vůz nové generace. Za jízdy rychlostí až 100 km za hodinu odhalí trhliny, vyjeté koleje i další závady. Více Jiří Hlavatý.
2: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
1: To byly zprávy Rádia Beat, po nich Led Zeppelin.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
3: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
3: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
5: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
3: Super!
4: Na rádiu Vík.

Jak jsme u Janis Joplin zvyklí, zaspíváno na plné pecky Half Moon v programu Rádia Beat 11:45 dopoledne. Mezi půlnočními deskami se od včerejška stala věc, že se to rozdělilo na dvě poloviny, těch šest interpretů. V první polovině jsou Beatles, Buckman, Tarno, Overdrive a Bon Jovi a pak jsou Black Country Communion, Blind Guardian a Blue Oyster Cult. Zatímco Black Country, Blind Guardian a Blue Oyster tak jsou v té druhé polovině, zatím se nedostali přes první stovku vašich píťáckých hlasů, tak Bon Jovi s deskou Slippery When Wet jsou v té třetí stovce, Buckman, Tarno, Overdrive s deskou Head On taktéž jedou třetí stovku, no a album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od kapely Beatles už načali čtvrtou stovku vašich hlasů a to těch hlasů mají 312, přesto je to čtvrtá stovka, to je přímá aplikace kvantové mechaniky do algebrální matematiky, jo, čtvrtá stovka, ale teprve 312 hlasů, sami se na to můžete podívat, je to na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Dvě desky z těch šesti, které na konci týdne, tedy 30. srpna o půlnoci, budou mít nejvíc hlasů. Teď by to byly Buckman, Tarno, Overdrive a Beatles. Tak ty dvě desky půjdou do éteru, jedna příští týden v úterý a druhá příští týden ve čtvrtek a hrát si je budeme jako půlnoční alba, tedy po 23. hodině. Vy rozhodnete o tom, jaká muzika se na Beatu bude hrát. No, radiobeat.cz jsou webovky, na to se podívejte. Rush budou hrát za chviličku, hnedka po Vladimíru Mišíkovi. Stříhali dohola. Tadyhle toho, jasně, malého chlapečka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

až řekl bych spokojeně si to vrní a ta membrána v té reprobedně, ta zažívá absolutní štěstí. Tedy Under My Thumb, Rolling Stones na beatu, minuta po 11:30 dopoledne, za okamžik Tří sestry, taky In My Life od Beatles a nebo něco málo od AC/DC.

Tak sami jste to slyšeli, rada nebo takový návod, tedy jak si poradit, pokud vás zítra vyhodí z práce, tak vezmete kytaru, prodáte ji do bazaru a prachy propijete na kovárně. Má to jeden háček, možná dva. Musí vás tedy nejdřív vyhodit z té práce a pak musíte mít tu kytaru, protože když nemáte kytaru, nemáte co prodat v bazaru a tím pádem byste museli prodat něco jiného než kytaru. To už se ale v té písni neřeší. Co se dá řešit, tak to dneska ráno vám prozradila Kachna. Já jsem to kvitoval, protože to je krásný mezinárodní den. Dneska je totiž mezinárodní den toaletního papíru. Tak vám tady posílám skladbu, ze které se doufám nezblázníte, jsem chtěl říct.

0: Tohle by měl poznat každý, kdo ne, tak si udělá 10 kliků a 20 sklapovaček za trest. Tohle byly Deep Purple a Space Truckin'. Za 4,5 minuty bude 12, skončí dopoledne, přijde Pepa Labus, bude zpravodajský přehled dne. Hned na to Stevie Ray Vaughan jako bluesová dvanáctka, na to Genesis, Jiří Schillinger, taky třeba kapela Queen. Ode mne ještě před Pepíkem, jak se říká, dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte stále opatrní na dálnici D8 na sjezdu na exitu 18, tedy 18. kilometr ve směru na Ústí, sjezd u Nové Vsi. Směrem na Mělník je tam bouračka osobního a nákladního auta. Stará písnička z Pražského okruhu, jedete-li od letiště kolem D5 a dál mezi 24. a 17. kilometrem je silný provoz a zásek už teď přes 5 minut. V Praze na Spořilovské se srazila dvě nákladní auta, na Blanensku v Boskovicích v Šilově ulici se řeší havárka motorkáře a osobního auta. Na místě záchranka také hasiči a policisté a opatrně také v Děčíně v pohraniční ulici se řeší bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo, zejména v severní polovině území, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera dojde k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 22, v jižní části území až 26 stupňů. Zítra se oteplí až na 29. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Veslaři Neděla a Podrazil postoupili na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále dvojsky FU. České čtvrtfinále vyhráli před posádkami Německa a Rumunska. Do semifinále prošla také česká párová čtyřka. České volejbalistky postoupily do osmifinále mistrovství Evropy. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 a zítra se utkají s Bulharskem o co nejlepší pozici pro play-off. Poslanecká sněmovna bude hlasovat o prezidentově vetu sporné novely k rozpočtu dnes po 13.30. Pevný čas hlasování prosadil vládní tábor. Opozice s tím nesouhlasí. Policie popsala jízdu při nehodě Filipa Turka jako bezohlednou a agresivní. Při havárii se lehce zranil jeden člověk a vznikla škoda 340 tisíc. Policie případ prověřuje kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. U Pražského národního muzea po víc než roce znovu pojedou tramvaje. Linky 11 a 13 se mezi Italskou a IP Pavlova vrátí 5. září. Trať byla rekonstruována kvůli napojení na kolej přes Václavské náměstí. Americký prezident Trump chce přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Výrok zazněl v době napjatých vztahů mezi Spojenými státy a Kanadou po zavedení amerických cel na kanadské zboží. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka o 12.

jsou Genesis a Many to Many. V tomto týdnu už Genesis hráli jako ale album v létě jako živém, tedy živák. Jaký to bude zítra živák, to zatím neprozrazujeme. Důležité je, že to bude stejné jako dneska, tedy po 9. hodině hned po kachně začne koncert, tentokrát s úplně jinou kapelou, než byli Kabáti dneska, ať už zeměpisně, anebo žánrově, bude to naprosto rozdílná záležitost. A co jsem napovídal, tak je to tak, že zítra budeme hrát kapelu, jejichž jméno kytaristy se u nás, konkrétně tedy u nás, v 98,9% vyslovuje špatně. Ale my si ho zítra řekneme dobře, pokud chcete vědět a zjistit a poslechnout si celý živák, tak poslouchejte zítra, tedy po té 9. hodině Léto jako živé. Co se týče muziky, která je teď připravena na beatu, tak The Fifth Dimension a také Jiří Schillinger. Páč, nám se líbí Jiří Schillinger.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tahle muzika je z muzikálu vlastně, který má stejné jméno, jako je přezdívka jedno z našich nejlepších hokejových útočníků u nás, a to sice Vlasy, i když Tomáš už teďko nehraje, ale pořád je jeden z nejlepších. The Fifth Dimension teď za 4:30 odpoledne, za okamžik Small Faces, také Aerosmith a Beatoscope s Petrem Šimáčkem.

0: Kinetoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Pomalé nabíjení elektromobilů zvyšuje účty za elektřinu. Je to kvůli ztrátám energie. Test německého autoklubu ADAC ukázal, že s rostoucím nabíjecím výkonem ztráty klesají. Nejlepších výsledků dosáhly vozy Tesla a Renault. Může se tedy vyplatit výkonnější wallbox, pokud ho vůz dokáže využít.
0: Beatleskop.
1: Startup Mondo Robotics představil malého robota Benny, který umí automaticky sledovat člověka a natáčet video ve 4K. Zařízení dosahuje rychlosti až 29 km v hodině, zvládne i terén a dokáže přeskočit překážky. Předobjednávky startují kolem 10,5 tisíce korun.
0: Beatleskop.
1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje spustila nový web s probíhajícími i plánovanými opravami tamních komunikací.
2: Na Mladoboleslavsku zobrazuje například rekonstrukci třídy Václava Klementa nebo opravu silnice mezi Zdětínem a Dražicemi. Aplikace je zatím ve zkušebním provozu. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Středeční Beatleskop tímto končí.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 25. Zlý noty na večeři. Rok 2000. Čte Honza.
2: Začalo nový tisíciletí a my jsme vydali naší druhou desku. Jmenuje se Zlý noty na večeři a je o dost jiná než ta první. Udělali jsme poměrně razantní odskok v žánru, což některý naše posluchače zmátlo, jiný nadchlo a další naštvalo. Stala se totiž ta věc, že se nám písničky z Kundaly najednou dost omrzely, přišly nám nějaký moc přímočarý a celý album takový jednotvárný. A ruku v ruce s tím z nás padalo stále víc a víc kytarových nápadů, který nebyl jenom rychlý a uřvaný. Prostě jsme přestali být tolik ortodoxní, začalo nás bavit experimentovat a být tak nějak pestřejší. Což je mimo jiný v podstatě princip, na kterým fungujeme doteď. Před samotným natáčením ve studiu jsme jezdili na soustředění k Fenkům na Vysočinu, kde jsme měli ten barák se slepicima celý pro sebe a bylo to tam hodně plodný. Svoje nápady jsme nahrávali na 4-stopej minidisk, jehož obsluha spolu s drátováním nám zabrala víc času než samotný hraní. Teď už je to technická památka, ale tenkrát to byla novinka na trhu a pro nás úplně revoluční záležitost. Na rozdíl od kazeťáku Panasonic, na který jsme doposud sem tam ve zkušebně zaznamenávali naše pokusy, se s tím 4-stopáčem dal pořídit poměrně kvalitnější záznam.

Plus tam šlo něco dohrát, upravit korekce, lehce to smíchat a podobně. Tu desku jsme pak šli natočit do studia Sono, kde nám firma zaplatila měsíc pobytu. Sono je velký a známý studio ve zrekonstruovaném zájezdním hostinci v poklidné obci Nouzov, což je kousek od ruzínského letiště, takže letadla tam někdy lítají tak nízko, že si o ně můžeš pilovat nehty. Točili tam všichni z domácí ligy i spousta známých zahraničních interpretů, jako třeba David Bowie a tak. To stavení je vážně na dobrým místě. Stojí na kraji hlubokých lesů, poblíž teče Beronka, hospoda je v baráku, nemluvě o vybavení a prostorách studia samotného, to jsme prostě byli v profesionálním ráji. Na té desce je 11 písniček a je dost různorodá nebo nesourodá, říkejme tomu jakkoliv. Někdo ji nazval soundtrack k filmu, jakože každý pes jiná ves a tak nějak to je a tak jsme to i chtěli. To se ovšem týká hudby. Když se koukneme na texty, tak tam od první desky velký posun nenastal. Pořád nás nebavilo je dělat a pořád to byl spíš takovej náhodný generátor různých blbostí. Což je slyšet třeba hned u první písničky Zlej prcek, do který nahrál basu Marta Minárik z kapely Lucie a zařadil se tak historicky mezi naše první hosty. Měl tenkrát zrovna období bobulí, to znamená, že ve studiu pojídal nějaký indiánský semínka, po kterých byl ještě rychlejší.

Úplně jinou náladu má písnička U nás na Nouzově. Ten název je dvojsmyslný. Jednak odkazuje na studio, kde jsme tu věc nahráli, a potom na stav našich peněženek v tomhle období. Hudba nás neživila, i když si to leckdo myslel. Každej jsme museli mít svoji práci, která dotovala tenhle poměrně časově náročný koníček, jakým kapela je. A tak já dělal v grafickém studiu, Fenek šéfa podržtašek v jedné reklamce, Zemánek kulisáka v divadle v Karlíně a Matěj to různě bastlil směsí focení, různýma brigádama po barech a v letních kinech.

Pak je na desce věc, která se jmenuje FGJK, čteno po písmenech FGJKA. Ten název vzniknul jednoduše. Měli jsme písničku bez názvu a tak jsem přišel s prostým řešením, že praštím do klávesnice a ono to něco hodí. Praštil jsem, na monitoru se objevilo FGJK, zdálo se to dobrý a tak nebylo nutný úder opakovat.

0: V médiích měly Zlínoty o něco lepší recenze než Kundala. Dokonce v tehdy populární a sledovaný český verzi hudebního časopisu Rolling Stone dostali plný počet hvězdiček a psalo se tam...
1: Desku ohnout prostě musíte mít. Pokud si ji nekoupíte, neriskujete nic menšího, než že nebudete moci poslouchat nejlepší tuzemskou desku letošního roku. Protože přesně tou druhé album Ohnoutů je. Nemá smysl srovnávat Zlínoty na večeři s debutovým albem. Rok a něco poté jsou Ohnout několikanásobně vtipnější, několikanásobně zajímavější a několikanásobně vyhranější, než byly na svém debutu. A navíc jsou zábavný tak, jako nikdo jiný v tuzemském hudebním průmyslu v současnosti.
0: Ale spoustu lidí, kteří si nás oblíbili kvůli první desce Kundala, zklamal ten odklon od rychlejch a zkreslených kytar. Dozvěděli jsme se to proto, že už tenkrát fungoval zlehka internet. A my měli webové stránky a tam lidi mohli psát komentáře. No, a jinak si na vydavatelství Sony nakonec vybrali jako single do rádií písničku Sejkonopí, o který je další kapitola.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Ještě jsme sem zkomprimovali, tedy nahňamoucali skladbu Scar Tissueho Red Hot Chili Peppers v programu Rádia Beat. Za chvilku Pepa Lábu zprávy, po zprávách Mejni, taky Pink Floyd, Flamengo a nebo Kiss, konečně živá.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na 20 z Českých Budějovic směrem na Písek u obce Dasný, je bouračka dvou osobních automobilů. Pozor také na 35 ve Vysoké mítě na Ústecko-Orlicku. Ve Vysoké mítě 35 je Husova ulice. Jezdí se tam kivadlově kvůli bouračce osobního auta a motorkáře. Na Pražském okruhu ve směru od letiště 23. až 16. kilometr úsek Chrášťany-Lochkov. To zdržení je tam už kolem čtvrt hodiny pro osobní auta. V Praze na Chodově, v Tyrkově ulici se řeší bouračka dvou osobáků. V Karlíně v Praze, v Křižíkově ulici se srazila dodávka a osobák. Na Kolínsku, v Žíželicích, v Komenského ulici zasahují hasiči u bouračky dvou osobáků a ještě Berounsko, Hostomice, Nádražní ulice. I tady vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo, zejména v severní polovině území, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera dojde k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 22, v jižní části území až 26 stupňů. Zítra se oteplí až na 29, pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Jablonce se zítra na domácím trávníku proti Rangers pokusí v odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy vymazat jednobrankové manko z Glasgow a postoupit do hlavní fáze soutěže. Už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a RFS Riga. Teď je čeká poslední krok. Odveta v Jablonci začne v 18 hodin. Včerejší počasí k nám přineslo velké teplotní rozdíly. Zatímco v nejteplejších oblastech vystoupily teploty nad 26 stupňů, na deštivém severovýchodě republiky místy ani mimo hory nepřekonaly ani 13. Chladné počasí zde přineslo 7 rekordů nejnižšího denního maxima pro 25. srpen. Kontrola hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci ukázala na špatný stav opláštění památky. Hlavně ve spodní části, kde se nachází hotel a restaurace, je situace špatná. Dovnitř budovy na mnoha místech zatéká a znehodnocuje se taky interiér. Některá dřív opravená místa poničila těžká námraza, která na ně dopadla z horních částí vysílače. Dnes to napsali Novinky.cz. Mluvčí Kremlu Peskov odmítl, že by Moskva plánovala další mobilizaci. Nepravdivé zprávy o ní mají podle něj destabilizovat situaci v Rusku. Novou vlnu mobilizace v Rusku zmínil o víkendu ukrajinský prezident Zelenský, podle kterého Moskva plánuje naverbovat až 300 000 nových vojáků. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Iron Maiden na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Beat.

Sting, ne že by teď byl starý, to rozhodně ne, ale prostě trošku mladší. Roxanne od Police, 2 minuty necelé před 1:30 odpoledne. Za okamžik Bruce Springsteen, taky Toto, anebo The Unforgiven od Metallica.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

být 1:45 k tomu. Dneska má svátek Luděk, to jsme si říkali, každý Uďa, tedy Uděk má dneska 26. srpna svoje jmeniny, je Mezinárodní den psů, to jsme tady taky řešili, je Světový den toaletního papíru, už jsme si hráli dneska písničku, po které jste se nezbláznili, ale co jsme ještě neřekli, dneska je taky Mezinárodní den rovnosti žen plus den webmasterek. Máte-li ve firmě webmastera, který se vám stará o internet a o webovky, tak nic, ale pokud máte ve firmě ten, kdo se vám stará o web ženská, tak taková žena a taková děvčata mají dneska svůj svátek, takže na webmasterky rozhodně nezapomeňte.

0: Ale byli je a R a jak ti je, což se ostatně dozvíme i za chvilečku od Pepy Lábuse, jak mu je, a následně od Jirky Rogla. Jirka Rogl by měl být v pohodě, nemusíme se optát, jak mu je. Jeho první dvě po sobě jdoucí skladby, tedy první tuplák, bude od Black Sabbath. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi bystří buďte na Zlínsku na cestě z Uherského Hradiště na Otrokovice po 55. U obce Spytihněv se srazila dvě nákladní a jedno osobní auto. V Olomouci v ulici U podjezdu řeší bouračku osobáku a nákladňáku. V Opavě u Dubového mlýna v této ulici se srazila dvě osobní auta. Na Táborsku v Bechyni v ulici U vodojemu se řeší bouračka dvou osobáků. Stejná dopravní nehoda dvou osobních aut se řeší i v Litoměřicích v Palachově ulici a na Frýdecko-Místecku v Třinci v Požárnické ulici se také srazila dvě osobní auta. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Bík. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo, zejména v severní polovině území, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera dojde k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 22, v jižní části území až 26 stupňů. Zítra se oteplí až na 29, pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jednu z hlavních medailových nadějí české výpravy odpoledne v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky nezvládly i všechny další české posádky. Premiér Babiš se v roce 2019 setkal v Davosu se šéfem Apple Cookem a chtěl do Prahy přivést první kamenný Apple Store ve střední a východní Evropě. Nabízel mu dokonce prostor v budově ministerstva na Staroměstském náměstí. A později tvrdil, že projekt zůstává ve hře. Podle oslovených odborníků nemá Apple k otevření vlastní prodejny v České republice ekonomický důvod a v současnosti naopak propouští, napsali to novinky.cz. Tragicky skončila nehoda osobního auta u dopravníku na Brněnsku. Dnes předpolednem tam řidič osobního auta nezvládl řízení, přejel do protisměru a narazil do stromu. Jedno z pěti dětí, které muž vezl v autě, nehodu nepřežilo. Další dvě přepravili vrtulníky s těžkými zraněními do nemocnice. Nejméně 17 lidí zemřelo po dnešní bleskové povodni a sesuvu půdy podél nepálsko-tibetské hranice. Nepálská správa cestovního ruchu hlásí 384 pohřešovaných cestovatelů, mezi nimiž je 291 cizinců. Povodeň způsobilo nadměrné tání sněhu. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Pít.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Sabbat Bloody Sabbath a Electric Funeral, tedy elektrický pohřeb, jak jsme téhle skladbě říkávali. To byl dvakrát Ozzy, Black Sabbath a tedy jako první dvojice písní dnešní středeční hodiny Tupláku a navážeme hned tuzemskou sestavou, kterou tvořili baskytarista Pavel Chrastina, doprovodný kytarista Ladislav Klein, klávesák a pianista Miroslav Berka, bubeník, výtvarník a zkrátka vůbec renesanční člověk Jan Antonín Pacák a nakonec v té době již pro kapelu neodmyslitelný Petr Janda, který se tu kromě kytary chopil dokonce i houslí. Ano, to byla sestava našeho Olympiku, která na přelomu let 1968 a 69 nahrála album Pták Rosomák, desku, která již dávno patří do Zlatého fondu té naší tuzemské rockové muziky. No a po titulní skladbě z ní si dáme kousek v názvu s konstatováním Dám zítra zase flám.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina kuplátů na rádiu B. Black Smoke, Rising a Flower Power, to jsou názvy následujících písní michiganské party jménem Greta Van Fleet, jedné z nadějí a myslím již i jisto, že s dobrou rockovou muzikou to snad v budoucnu nebude zas tak zlé, stále se mluvilo nebo i mluví o mladých muzikantech, já jsem teď koukal, že dvou, tedy bratrům Kiškovým nebo Kiskovým je 30 let, což jsou tedy dvojčata, zpěvák, kytarista a ten třetí brácha, tak tomu je 27 a bubeníkovi Danimu, tak tomu je taky 27, takže jsou furt mladý, to se nedá nic dělat a takovouhle parádní dělají muziku.

0: Flower Power, velká nádhera, také jste tam jistě slyšeli stále ty znatelnou inspiraci Led Zeppelin. No a už tu mám kapelu, na kterou jsem si vzpomněl zrovna tuhle, když byl v tom hledáčku Jirky Rogla. Tady jako host Pípa, zpěvák, no bývalý zpěvák Kryptoru, dnes má formaci Pípa Plays Kryptor, no a on právě poslouchá třeba takovou tu starou americkou muziku, nebo starou, zkrátka letitější, no a pouštěl tu třeba takovou méně známou píseň od amerických Survivor, kapely založené roku 1978 v Chicagu, a stěžoval si, že všude se hraje jenom Eye of the Tiger, tedy skladba z Rockyho, anebo z toho druhého Rockyho, tam zase zazněla píseň Burning Heart, a že oni přeci mají spoustu dalších krásných písní. Já to mohu potvrdit, že tuhle kapelu jsem měl možnost vidět a dokonce fotit na jednom evropském festivalu, když tu byli na turné, a je fakt, že mezi těma hitama tam hráli docela pěkný nářezovky. Nicméně my si dáme právě to Oko Tygra, tedy tím začneme, no a protože máme hodinu tupláku, doplníme méně frekventovanou písni od téhle kapely, tou s názvem Nothing Can Shake Me, s dodatkem v závorce From Your Love.
1: Tuplák, tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.
1: No a na závěr, téměř vlastně už na závěr, oni jsou dlouhý ty písničky té hodiny Tupláku, jsem si tu z poličky vytáhl a před sebou otevřel titul Brothers in Arms, tedy páté studiové album Dire Straits, které v domovské Anglii vyrazilo na to své vítězné tažení v květnu roku 1985. No a o něco později ho, pokud si někteří vzpomínáte, vydalo v licenci i slovenské, vlastně tehdy ještě naše československé vydavatelství Opus. Když pak album Brothers in Arms vyšlo i na tehdy docela novém nosiči na CDčku, stalo se prvním kompaktním diskem, kterého se prodalo víc než milion kusů, a to stále ještě v době, kdy celosvětově bezkonkurenčně převažoval prodej klasických vinylových desek. Album se drželo neobvykle dlouhou dobu na čele světových žebříčků hitparád a dodnes je osmým nejlépe prodávaným dlouhohrajícím titulem v historii britské Velké Británie. Z tohoto nadčasového a mimořádně zvukově ošetřeného díla vám teď nabídnu skladbu Walk of Life. No a do druhé nožky bychom mohli doplnit It Never Rains. No a možná, že stihneme i nožku třetí, ale to se ještě nechte překvapit.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme na D11, kde mezi půl tým a prvním kilometrem ve směru na Hradec Králové máme nehodu, čili ťukanec dvou osobáků, pozor tam, v ulici Dukelských hrdinů, a to tedy v obci Kladno, opět nehoda dvou osobáků, na místo jedou složky IZS. Na silnici 198 T u obce Staré sedliště, což je na Tachovsku, tak zde taktéž velký pozor, a opět dva osobáky, překážka na vozovce. A tady máme lehce kuriozní nehodu na silnici 173 u Radomyšle v okrese Strakonice. Máme tedy havárii osobního automobilu, který to tak nějak si namířil do stoky. No, zkrátka osobák ve stoce. Pozor tam, býťáci, a nejen tam, úplně všude. Jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno. Večer dojde od jeho západu k částečnému přibývání oblačnosti. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Záložník Marek Havran bude do konce sezóny hostovat z Ostravy v Mladé Boleslavi. Kluby o tom informovaly na svých webech. Součástí dohody u 19-letého mládežnického fotbalového reprezentanta není opce na přestup. Vláda přehlasovala veto prezidenta Pavla k návrhu, který povede k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Umožní jí to předložit návrh státního rozpočtu na příští rok s vyšším schodkem než letos, tedy s vyšším než 310 miliard korun. Jinak by ho musela předložit se schodkem do 150 miliard. Návrh rozpočtu na příští rok ministryně Schillerová předloží příští týden a do konce září ho musí kabinet poslat poslancům. Ode dneška čeká budovu invalidovny v pražském Karlíně generální rekonstrukce za 2 miliardy 150 milionů korun. Ta představuje vůbec největší investici Národního památkového ústavu. Na fasádě navíc vyrostou dvě moderní přístavby. V jedné bude sídlit pražská filharmonie a druhá poslouží jako technické centrum areálu. Hotovo má být v roce 2030. Ruský prezident Putin se s šéfem americké CIA Radcliffem nesešel. Řekl to agentuře Interfax mluvčí Kremlu Peskov. Včerejší návštěvu amerického představitele v Moskvě potvrdil i deníku The Washington Post. Tomu sdělil jen to, že se týkala kontaktu mezi bezpečnostními službami. Odmítl mu poskytnout bližší informace. A je po zprávách. Po nich přichází Neil Young na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Tak to byly King Crimson, oblíbená kapela Pepi Labus. No a protože chvíli předtím tu četl zprávy, tak si tady počkal a tuhle pecku si tady ještě spolu se mnou vychutnal. V tuto chvíli 13 minut po 15. hodině už je tu ale spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já doplním a připomenu, že dnes je středa 26. srpna roku 2026. Svátek má Luděk, a to nejen sobota. No a my si dáme další muziku, a ne tedy, že by to snad byla zrovna zase moje oblíbená kapela, ale máme tu připravené Katapult a od nich přímo skladbu jménem Katapult, něco jako Iron Maiden mají Iron Maiden, Black Sabbath, Bad Company mají skladbu Bad Company a tak dále, tak Katapult má skladbu Katapult. No a taky potom, aby jsme to trošku tak nějak jako okořenili, tak tu mám Jimiho Hendrixe a Škorpíky. No a co si poslechneme dál, to vám ještě prozradím za chvíli. No, mám tu taky nějaké lupení, koukám, ale to dám do placu třeba až zase za chvíli nebo v příští hodině, tak buďte ostražití a nějak to pěkně vysoutěžíme.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na Rádiu Víc.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

byl Jimi Hendrix na beatu. Já se vám teda slíbil nějaké to lupení a mám tu dva tedy krásně voňavé lístky na akci, která se jmenuje Hillbillies Party 2026. Ano, jedná se o 8. ročník téhle bohulibé akce a tady pořadatel přímo píše akci pořádanou opravdovými srdcaři, kteří o amerických kárách nejen hezky píšou, ale taky je každodenně užívají v reálném životě, protože prostě nic jiného nemáme. Těšit se můžete na víkend plný Ameriky, pořádný káry, pěkný holky, spousta skvělý muziky, vynikajícího jídla a pití a hlavně na pořádnou boranskou jízdu na pláži. Co se týče té muziky, tak tady máme, že tam zazní dřevní bluegrass, country, rock and roll a to všechno přímo na písečné pláži u vody. Bude to teď za chvíli 4. až 6. 9. roku 2026. Já jsem teď vymýšlel, na co bych se vás tak snadného zeptal, takže možná, nevím, jestli to bude snadné, ale zkrátka, kde se Hillbillies Party 2026 koná, aspoň třeba město nebo něco, prostě tam napište do SMSky a pošlete mi na číslo 720 001 222. No a já teď musím, abyste si to mohli připravit, no vzpomenout nebo najít, tak dáme dneska je 26. tak 26. SMSka se správnou odpovědí vítězí a na to číslo, ze kterého dorazí, zavolám zpátky a když to teda vemete, tak tady máte dva volňásky krásně voňavý právě na tuhle bohulibou akci. No a my si za malou chvíli dáme třeba z Queeny anebo Vláďu Myšíka.

0: Ano, to byly Pink Floyd na beatu, no a já tu mám na stole zkrátka stále ty dva krásně voňavé lístky a hlavně docela volné, tedy zadarmo na Hillbillies Party 2026, tak si poslechneme, kdo bude tím šťastným a přijdou mu poštou domů.
1: Prosím.
0: No to je Jirka z Rádia Beat, halo, halo.
1: Ahoj Jirko.
0: Tak komu jsem se to dovolal?
1: Jarda,
0: tak Jardo, proč si myslíš, že ti volám?
1: Říkal jsi tam něco o lístkách.
0: Na Hillbillies Party, viď?
1: Ano.
0: A ty víš, kde to je, že jo?
1: No to vím.
0: Tak pověz.
1: Tam jezdíme, břehy u Přelouče.
0: Autokem Buňkov, viď, je to?
1: Ano, přesně tak.
0: No tak jo, důležitý je, že ta tvoje SMS-ka dorazila ve správném pořadí a teď, když tam teda byl několikrát, tak to zkus takhle doporučit, proč je to tam tak super.
1: Protože ta akce opravdu, dřív to byla komorní akce jenom nás lidí, který jsme, k tomu máme opravdu pevný vztah.
0: Ano.
1: A je to tam klidnej kemp pod stromama, takže když za každého počasí se tam, jsou tam ideální podmínky, je tam voda, takže paráda, úplně, je tam i restaurace, takže se tam dá normálně najíst.
0: No tak skvělý, tak doufám, že z toho, že tam nebudeš sám, že jo, předpokládám, že teda je to teďka, nechci říct masová akce, ale ano,
1: ne,
0: jasně.
1: Nejezdíme s rodinou vždycky. My už to teďka už s klukama si vždycky vezmeme týden dovolenou a vlastně máme čísla 1, 2, 3, protože tam přijedeme už v pondělí, je to až od pátku, takže si tam dáváme jako vždycky oddech.
0: Dobře, tak jo, tak tady máš v každém případě dva lupeny, blahopřeju a nepokládej mi to, napíšu si kontakt na tebe, jo?
1: Děkuju pěkně.

0: i s tou bouřkou jsem tam nechal tuhle klasiku The Doors, Riders on the Storm. Tady jinak určitě mi dáte za pravdu, že stojí za to si třeba i přečíst samostatně překlady těch textů Jima Morrisona, nebo vládnete-li jazykem Shakespeareovým, tak můžete i v originále, protože jsou skutečně velice působivé a emotivní, což ocenili tady naproti mě Pepa Lábus, který je také básníkem a textařem. Takže doporučuji rozhodně, Pepa si tady ještě doštiluje, doladí ty svoje zprávy a my spolu s vámi koukneme zase na ty naše silnice, cesty a křižovatky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na silnici 8 na úrovni Březiněvse nad Ďáblickou máme nehodu, tedy a to nákladňáku a osobního auta, pozor tam, stále v Praze, Vítězné náměstí, tak tam máme opět totéž nákladňák, osobák a neprůjezdní odbočovací pruh v ulici doktorky Milady Horákové, ale to už jsme v Chrudimi, tak i zde máme vážnější nehodu, protože se tu střetl osobák s motorkou. Jak to tam vypadá, o tom informace nemám, ale v každém případě pozor tam. Na silnici 432 u Skoronic na Hodonínsku, opět taková kurioznější nehoda, osobák vjel do pole a probíhá tam vyšetřování té nehody. A ještě na D8 koukneme mezi 17. a 16. kilometrem ve směru k nám ku Praze máme srážku dodávky s osobákem. Býťáci, jděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno. Večer dojde od jeho západu k částečnému přibývání oblačnosti. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Kanadský útočník Steven Jendrick se stal novou posilou hokejistů extraligové Mladé Boleslavy. 29-letý hráč se zkušenostmi z AHL naposledy hrál za finský klub Lukko Rauma. S vedením bruslařů podepsal smlouvu na nadcházející sezónu. Ti o jeho příchodu informovali na webu. Odbory souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek. Po jednání předáků svazů veřejného sektoru to řekli předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Středu a šéf svazu státních orgánů a organizací Bednář. Návrh, o kterém v pondělí jednala tripartita zaměstnavatel, už dřív označili za odvážný krok a odboráři za revoluci. Pro státní podnik Budějovický Budvar je vhodné spolupracovat s krajem. Mají úzké vztahy třeba při pořádání společných akcí, řekl to dnes ministr zemědělství Šebestián. Ten jmenoval minulý týden jeho českého hejtmana Kubu do dozorčí rady firmy. Podle ministra si svého zástupce kraj vybral sám. Zaměstnanec letiště ve Frankfurtu nad Mohanem zemřel na malárii poté, co ho poštípal komár, který se dostal do letadla. Oznámili to mluvčí letiště a Německého ústavu pro kontrolu a prevenci nemocí. Dalších 5 zaměstnanců se malárií nakazilo. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.

kapely Status Quo, nebo jak oni sami třeba na živých koncertech po anglicku říkají Status Quo. 19 minut po 16. hodině je tu spolu s vámi na rádiu BT Karogl, no a pokračujeme s muzikou z 60. let dorazivší kapely, již třeba dobře znají, už jsme si to tady říkali, fanoušci kultovní ságy Stopařů v průvodce po galaxii a jsou jí samozřejmě pro kovárům. Tahle britská rocková skupina právě toho konce 60. ale i začátku 70. let 20. století velice výrazně přispěla k rozvoji toho pozdějšího a i současného symfonického a progresivního roku, přičemž, co si budeme povídat, z té její tvorby je bezesporu nejznámější klasikou Johanna Sebastiana Bacha ovlivněná píseň A Whiter Shade of Pale z roku 1967, jí se prodalo více než 10 milionů kopií a já vzpomínám, že dřív než tenhle originál jsem ji znal v podání německé, jak se říkalo, metalové královny Doro Pesch. Někdy si ji třeba můžeme dát zase pro změnu hodní, no ale teď už ta původní, krásně, nebál bych se říct, sladkobolná verze.

odsud, ty nehodný hochu, něco v tom smyslu zpívala hudba Praha, což byl mimochodem původně v té druhé polovině 80. let v podstatě krycí název pro znovu obnovenou a bolševikem zakázanou jasnou páku. Slyšel jsem i krásné historky o vzniku toho názvu a měl jsem to štěstí jak jasnou páku před zákazem třeba na Parníku, tak i hudbu Praha později zase na Chmelnici, tehdy ve své době vidět několikrát naživo. No a my si za chvíli dáme pistole, neboli Sex Pistols, kdo chce, a nebo třeba taky naší Lucii.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Hubert Plant a klasika If I Were a Carpenter dozněla na beatu. No a v tuto chvíli bych se spolu s vámi rád podíval na ten náš web radiobeat.cz, kde se mimo jiné tedy samozřejmě dozvíte o tom, co se děje teď v pátek 28. Ano, Radiobeat míří do Bikers Crown v Plzni, kde to mnozí z vás jistě dobře znáte. Mobilní studio Beatu už se chystá na další díl Born to Ride, tedy uvidíme se právě v tento den v Plzni a od 12 hodin do 14 tam bude podle všeho vysílat náš Standa. Třeba tady na tom webu se píše Bíťáci, motorkáři do sedel, nemotorkáři do aut, MHD na kola nebo pěšky, jak chcete. Zveme všechny na kus děči, muziku i dárek, samozřejmě také na prohlídku plzeňské prodejny Bikers Crown, takže nevím jak vy, ale já se těším, to je vždycky i poměrně zábavné vysílání. Je tady i mapka, kde tuhle prodejnu a Standu, tedy s tím mobilním studiem, které si můžete prohlédnout a třeba vás nechá i zavysílat, nebo si můžete určitě vybrat nějakou píseň, takže to je na pátek a na tom webu je samozřejmě spoustu a spoustu dalších věcí, třeba v záložce moderátoři se můžete podívat, jak vypadá Pepa Lábus i my ostatní moderátoři, no a pokračujeme s kapelou, kterou máme všichni rádi, teda já určitě, a ta se jmenuje Iron Maiden, ano, Run to the Hills, tenhle velký hit si teď dáme.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co taková zpěvačka Marie Rotrová?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat. Býťáci na čtyřech kolech.
4: Na dálnici D2 a to už je první zpráva mezi 9. a 0. kilometrem ve směru na Brno, tak tam se tvoří kolony vozidel a to z důvodu nákladního automobilu odstaveného v pravém jízdním pruhu. Na D0 a tam je to kilometr 19. ve směru k D1 máme neprůjezdný levý jízdní pruh, protože se tam srazily dva osobáky, takže velký pozor tam. Z D35 hlásíte na exitu 276, což je směr Mohelnice, opět havárie a tady jenom jednoho osobáku, v každém případě tam překáží na vozovce. A ještě se podíváme na třídu Tomáše Garrigua Masaryka, tu v Mladé Boleslavi. Zde máme blíže nespecifikovanou dopravní vážnou nehodu, která se bohužel neobešla bez zranění. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
3: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno. Večer dojde od jeho západu k částečnému přibývání oblačnosti. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Až 700 fotbalových fanoušků přijede zítra do Jablonce nad Nisou podpořit tým Rangers FC z Glasgow. Odveta play-off konferenční ligy může být podle policie velmi riziková. Severočeský klub avizuje plný stadion. Na dění na střelnici i v okolí budou dohlížet policisté ze tří krajů, včetně pořádkové a dopravní policie, kriminalistů a psovodů. Na stanovisku prezidenta Pavla, kterého vedlo k podání kompetenční žaloby na vládu, se nic nemění. Hrad takto reagoval na slova ministra zahraničí Macinka. Ten by podle svých slov očekával, že prezident žalobu stáhne, pokud má skutečně zájem na setkávání a koordinaci zahraniční politiky. Poslanec Jaroslav Foldyna neuspěl s odvoláním proti předběžnému opatření. Krajský soud v Ústí nad Labem tak potvrdil rozhodnutí děčínského okresního soudu. Policie ho v červenci na 14 dní vykázala z domu v Děčíně, kde žil s manželkou, a zakázala mu s ní kontakt. Prověřuje ho kvůli podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí, za kterému hrozí 2 roky až 8 let za mřížemi. Policisté mu také zabavili několik střelných zbraní, což je v případech běžné. Slovensko se v poslední době zabývalo více případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury. Řekl to ministr obrany Kaliňák poté, co policie včera oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění 3 cizinců. Na této akci bezpečnostních složek se podílelo také vojenské zpravodajství. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na Rádiu Beat.

11 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme středu 26. srpna roku 2026 a svátek, že má Luděk, tak máte-li někoho ve svém okolí právě tohoto jména, nezapomeňte mu a klidně i jménem nás všech z rádia Beat popřát. Před chvílí nám dozněli mimochodem Marcias a předtím také Accept, no ale mám tu spousta další muziky pro tuhle hodinu a také menšinové sporty, ty si dáme ale až po 17:30. Teď tu mám třeba Black Sabbath nebo takového Boba Dylana a teď začneme krásným duetem, takovým tím ze Spider-Mana, ano, Chad Kruger a Joy Z. Scott, ten z kapely Saliva jménem a dohromady se ta píseň takhle jmenuje Hero, no je moc hezká mimochodem.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládně.
3: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
3: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
5: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
3: Super!
4: Na rádiu Víc.

i s tou dohrávkou Tonyho Iommiho jsem nechal tuhle klasiku Black Sabbath Heaven and Hell. No a předpokládám, že něco od téhle kapely, ale spíš asi z toho osbornovského období, pustí dnes Petr Korál ve svých uších rádia Beat, kde tedy hostem bude no nikdo menší než sama paní Marie Rotrová. Já se moc těším na tyhle uši, protože to je opravdu vzácná návštěva. Navíc paní Marie Rotrová je býťačka, no několikrát se nechala slyšet, že v autě a všude poslouchá téměř pouze rádio Beat, tak jsem zvědav, co bude povídat, co jí Petr bude pouštět. Ty Black Sabbath jí pustí pravděpodobně i proto, že ona vlastně jedna ze jejich nejznámějších písní je ta právě z repertoáru téhle kapely She's Gone, v jejím podání tedy Lásko o níž deštěm s textem Jaromíra Nohavici. No takže máme se, myslím, na co těšit. No a mám tu další píseň v tuto chvíli, kde jsou také nějaké ty vazby na nás, na českou nebo potažmo Československou republiku, protože k téhle písni ještě těsně před revolucí vznikl moc hezký klip v těch ulicích Prahy, takže Inexis právě teď na Beatu.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: No a začneme tentokrát na D5 u Rudné mezi čtvrtým a pátým kilometrem ve směru na Prahu. Máme zde nehodu, čili ťukanec dvou osobáků, velký pozor tam. Na D1 horní Moštěnice, takže je to exit 272 ve směru na Prahu. A zde máme nehodu nákladňáku a osobního auta, takže opět průjezdce s zvýšenou opatrností. A ještě tady mám zprávu z ulice Opatovická v obci Rejhradice, což je tedy okres Brno-Venkov, a zde probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě cyklisty s osobním autem a na místě zasahují v tomto případě složky IZS. Býťáci, jděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Dobrodružně expediční závod Czech Adventure Race se jel prakticky po celém českém středohoří. Více Dejna.
2: Čtyřčlenné smíšené týmy 3 dny a 2 noci jeli na kole, pádlovali v kánojích, šli pěšky, lezli po skalách, plavali, běželi orientační běh a další. Téměř 500 kilometrů dlouhou trať měli v mapě vyznačenou kontrolními body, mezi kterými volili optimální postup. Letošní ročník hodně ovlivnil intenzivní déšť v noci z pátka na sobotu, který trval více jak 9 hodin a prověřil morální sílu účastníků. Kvůli náhlému poklesu teploty závodníci improvizovali například použitím odpadkových pytlů místo pláštěnky nebo sáčků do cyklistických bod, které sloužily jako izolační vrstva. Vítězi 23. ročníku závodu Czech Adventure Race se stal slovinský tým Pustolovec Ride s časem necelých 55 hodin. Za celý závod spali 2x 15 minut. Více informací, fotky a vše kolem najdete na www.adventurerace.cz a na Facebooku.
1: Rugbysté Pragovky porazili v pražském derby Slavii 2018 a posunuli se na 2. místo pohárové skupiny A. Grupu vedou Říčany z 10 body. Český reprezentant Daniel Uman získal ve Francii stříbro na mistrovství Evropy v přesné akrobacii rádiem řízených modelů letadel o velikosti 2 metry. Ve 14 letech byl nejmladším účastníkem šampionátu. Rudník nedaleko Trutnova hostil 7. závod mistrovství republiky v motokrosu. Více Petr Kovář.
3: Už tradičně nejlepší výkony předvádějí divákům závodníci třídy 250, kde opět úřadovala dvojce Picard Radhouský. Lepší byl v rudnické rokli Petr Radhouský z Orionu Litomyšl. Navíc ze závodu odváží červenou tabulku pro lídra skupiny MX2. O drama bylo postaráno i v hlavní kubatuře MX1, když vedoucí jezdec seriálu Pavel Repčák se zasekl na startu a čelo musel tvrdě dotahovat. Nakonec mu to dalo na stříbrnou pozici, zlato bere Martin Krč z HT Group Racing. Veteránům opět vévodil zkušený Petr Bartoš a juniorské 85 ovládli jasně Patrik Nohavica.
1: Čeští volejbalisté prohráli v přípravě před mistrovstvím Evropy v Bulharsku s domácími vicemistry světa 0-3. Dodatečný 4. set po dohodě týmu ale Češi ovládli 25-23. Zápasník MMA Jiří Procházka jedná s vedením UFC o termínu dalšího zápasu a jménu soupeře. Bývalý šampion polotěžké váhy věří, že se do oktagonu vrátí v listopadu nebo prosinci. Chtěl by nastoupit proti soupeři z 1. pětky žebříčku UFC. To byly středeční sporty.

Ano, to byla dvojice Simon Garfunkel a ta jejich Amerika. No a když už jsem vám prozradil a radoval se, že tady Petr Korál ve svých uších přivítá samotnou Marušku Rotrovou, můžu vám také prozradit, že o dnešní večer živáků se postará kolega Ota Seman. A už by bylo dobré, kdybyste pomalu mu začali posílat svoje tipy a přání, protože přeci jenom od 8 do půlnoci to je dlouhá doba, tak aby to pěkně naplnil a musí samozřejmě ta skladba, kterou se budete přát nebo kterou budete chtít někomu poslat, existovat té živé verzi. Může se třeba stát, že ta, která kapela nebo interpret sice má na studiových nahrávkách, na studiové desce, ale nikdy ji nehrála naživo nebo nebyla naživo zaznamenána. Taková ideální přání by mohlo být například: přál bych si skladbu Smoke on the Water od Deep Purple z jejich nesmrtelného alba Made in Japan z roku 1972, tak tedy vyšlo ve Spojeném království a ve Spojených státech pak o rok později.

chtěl bych to věnovat, já nevím, třeba býťačce, božence, mojí ženě, nebo tak něco, tak takhle, když to tam napíšete, tak ota bude vědět úplně přesně, co chcete v tom večeru živáků s podtitulem Bez lupenu v kotli slyšet. Můžete posílat SMSky na číslo 720 001 222, ale můžete i přes apku a nebo mailem na studio@radiobeat.cz. No a my si teď dáme naše BSP, tedy Baláš Střihavka Pavlíček, to značí nikoli Brigáda socialistické práce, Holka Čapni Draka, a pak tady mám, udělám božná radost některým staromilcům, protože si dáme východoněmecké Půdy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

to byly slíbení Pudis, někdejší chlouba východního Německa, NDR, ano, i k nám často jezdili, já jsem je hned několikrát viděl a je pravda, že tedy ta jejich show, co se týkalo zvuku a světel, tak to bylo něco tedy o několik tříd nebolik výše, než co jsme mohli vídat tady, alespoň tedy v tomto směru. No a já tu mám píseň, která by mohla být také pozvánkou na koncert, když až na příští rok, na 5. března, kdy totiž v pražském fóru Karlín vystoupí a je tady u nás téměř každý rok americká baskytaristka a zpěvačka Suzy Quatro. Nevím jak vy, ale já ji mám do dneška rád a ty její koncerty určitě stojí za to, i když je to už taková, nechtěl jsem říct babča, ale prostě dáma trošku v letech, ale nicméně pořád jí to pěkně zpívá i hraje.

0: Slováci na čtyřech kolech.
1: Ahoj, u Jesenice, směrem na D1, policajti, nevím z jakého důvodu, úplně zavřeli okruh. Začíná se to tam pěkně štosovat, asi to nebude vůbec příjemný. Zatím se mějte, čau.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno. Večer dojde od jeho západu k částečnému přibývání oblačnosti. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Maximální teploty dosáhnou 29 stupňů. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Hradce Králové mohou zítra poprvé v klubové historii postoupit do skupinové fáze jednoho z evropských pohárů. Do domácí odvety čtvrtého předkola konferenční ligy proti Panathinaikosu si z úvodního duelu v Aténách přivezli výsledek 2-2. Utkání ve vyprodané Finep aréně Mavý Kob v 19 hodin. Spolu s postupující studenou frontou se budou v následujících dnech tvořit ve velké části Evropy silné bouřky. Hrozí v nich prudké porivy větru, silná krupobytí, přívalové srážky a ojediněle i tornáda. V pátek a v noci na sobotu mohou zasáhnout i Českou republiku. Síla bouřek i oblasti s největším rizikem se budou ještě upřesňovat. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu dnes zadrželi v České republice 5 lidí stíhaných v Německu kvůli rozsáhlému krácení DPH při obchodování s bezdrátovými sluchátky Apple AirPods. Škoda podle německých vyšetřovatelů přesahuje 20 milionů eur, tedy skoro půl miliardy korun. Akce českých kriminalistů souvisela s trestním řízením vedeným v Německu. Čína ostře odmítla plán amerického prezidenta Trumpa na mimořádně přísné ekonomické sankce proti Iránu. Pohrozila také odvetou, pokud by opatření začaly Američané uvádět do praxe. Čína je největším obchodním partnerem Iránu a nová americká kampaň ekonomického tlaku může znovu vyhrotit vztahy mezi Washingtonem a Pekingem. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

0: Shockin'Blue, nizozemské hudební seskupení pocházející z Hágu, jehož počátky sahají do roku 1967, nám zahájilo oblíbenou každovšednodenní večerní kratochvíli Six O'Clock Rock. No a logicky nám zbývají ještě dva takhle pěkně letité kousky a tak tu mám instrumentálku, kterou určitě budete znát nejen tady z beatu, ale v mnoha třeba i modernějších nahrávkách a provedeních. A vzpomněl jsem si, že zazněla i v takové té populární plišákovské Muppet Show. My si ale tuhle na zdatnosti toho chlapíka za bicí soupravou, tak trochu stojící instrumentálku jménem Wipeout, poslechneme tak, jak ji už v roce 1963 na svůj úspěšný single nahráli kalifornští The Surfers. No a ještě předtím si dáme Beach Boys.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

14 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a i v téhle hodině nás čekají třeba takové čtení od Vohnoutů na pokračování té jejich úspěšné knihy. Já myslím, že se máme na co těšit. Já jsem taky tuhle tu část ještě neslyšel, tak si ji tu poslechnu s vámi. Také nás čeká Beatosko. Pokud byste měli něco k dopravě, přeci jenom je takhle večer, takže to někde může začít trošku houstnout, tak pište, volejte, nebojte se toho. No a mám tu připravené třeba z takové Bad Company. Teď si dáme Queeny a možná mezi to ještě šoupneme jednoho pěkného Michala Prokopa a jeho Framus 5.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

to byl úžasný Paul Rogers a Bad Company ve skladbě, která se jmenuje taktéž Bad Company. No a my před dopravou a bítoskopem pokračujeme skladbou Heroes, jedním z největších hudebních hymnických songů všech časů. A možná ne každý ví, že vznikl v roce 1977 přímo v západním Berlíně u berlínské zdi a inspirací se mu stala skutečná událost, kdy producent Tony Visconti se tehdy u studia tajně scházel se svou budoucí partnerkou Antonií Mas. Boví je zahlédl, jak se objímají právě u zdi, a tenhle obraz se stal základem toho slavného verše I can remember standing by the wall. Visconti vůbec netušil, že píseň vypráví právě o něm, no a Boví mu to přiznal až po mnoha a mnoha letech. Nezapomenutelný kytarový zvuk v téhle písně vytvořil sám Robert Fripp z King Crimson. Do Berlína prý tehdy přiletěl jen na ten jeden jediný den, svůj part nahrál během několika hodin a zase odletěl, ale i tak ty jeho kytarové linky se staly jedním z nejvýraznějších poznávacích znaků celé skladby.

0: Diváci na čtyřech kolech.
1: Začneme nehodou trochu méně obvyklou na silnici 417 u obce Práce, což tedy je Brno-venkov, tak zde máme nehodu, havárii přímo čtyřkolky, takže velký pozor tam. V ulici Kbelská, to už jsme tady u nás v Matičce, Stověžadce, tak zde máme neprůjezdný pravý jízdní pruh a to protože se tu střetly dvě osobní auta. Zůstáváme v Praze, jenom tedy se podíváme do ulice Zázvorkova, a to je v Praze ve Stodůlkách, a zde máme bohužel vážnější nehodu. Osobák tu srazil cyklistu, takže je to pravděpodobně se zraněním podle zprávy, a takže tam a nejen tam, úplně všude býťáci, jděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Pomalé nabíjení elektromobilů zvyšuje účty za elektřinu. Je to kvůli ztrátám energie. Test německého autoklubu ADAC ukázal, že s rostoucím nabíjecím výkonem ztráty klesají. Nejlepších výsledků dosáhly vozy Tesla a Renault. Může se tedy vyplatit výkonnější wallbox, pokud ho vůz dokáže využít.
0: Vítoskop.
1: Startup Mondo Robotics představil malého robota Benny, který umí automaticky sledovat člověka a natáčet video ve 4K. Zařízení dosahuje rychlosti až 29 km v hodině, zvládne i terén a dokáže přeskočit překážky. Předobjednávky startují kolem 10,5 tisíce korun.
0: Vítoskop.
1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje spustila nový web s probíhajícími i plánovanými opravami tamních komunikací.
2: Na Mladoboleslavsku zobrazuje například rekonstrukci třídy Václava Klementa nebo opravu silnice mezi Zdětínem a Dražicemi. Aplikace je zatím ve zkušebním provozu. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.

0: sice cvíček na dortu kapely Vohnout na rádiu Beat.
1: Kapitola 26. Sej konopí. Rok 2000. Čte Matěj.
2: Sej konopí je jedna z mála věcí z desky Zlínuty na večeři, kterou doteď hrajem vcelku pravidelně na koncertech. Kdyby nějaký hudební archeolog chtěl objasnit prapůvod názvu téhle písničky, tak zatím stojí možná tahle malá a prastará příhoda. Bylo mi tenkrát nějakej 17 a Jirkovi Zemánkovi 15, když jsme v létě seděli před bejvalou základkou v parku a dumali, čím zabijeme odpolední nudu. A náhodou šel kolem Jahoda, starší kámoš z jiný party. Byl to vysoký kluk, měl cígo v koutku, dredy až po prdel, bundu bomber, kožený gatě a vysoký boty, takže když šel po ulici, každej se za ním otočil. Jahoda byl pozitivní člověk a mezi svejma uznávaná postava, a i pro nás to byl pan někdo, protože bubnoval v punkový kapele Kunda. Bylo léto a tak měl bombra hozenýho ledabile přes rameno a na tváři úsměv, tak jako vždy. Nazdárek, holomci, co tady děláte? Houknul na nás. Nic, odpověděli jsme popravdě. Nechcete něco ochutnat? Zeptal se Jahoda. A co? Byli jsme zvědaví. Tady mám něco ze svý zahrádky na té, řekl Jahoda a dal nám jointa. Co to je? Ptali jsme se. Vykuřte to, volové! Zasmál se Jahoda, odsvrknul do dály vajgla a pokračoval v chůzi. Drželi jsme tu věc, pak jsme se Zemánkem koukli na sebe, pokrčili rameny a vykouřili jí. Byl to náš první joint. A následujících několik hodin jsme se všemu smáli. Kolem jdoucímu psovi, že blbě kouká, zábradlí, který mělo divnou barvu, sousedovi, že se jmenuje René, letadlům na nebi a nejvíc sami sobě. Boleli nás břicha od smíchu, ale nešlo to zastavit, až nastal večer a tak jsme šli domů. A doma byl brácha a první, na co se mě ptal, bylo, proč tak blbě čumím. Opáčil jsem taky tak, neboť i mně se zdálo, že blbě čumí. Pak jsem šel do kuchyně a začal rabovat lednici, protože jsem si myslel, že mám hroznej hlad. To jsem pochopil až později, že to byla jenom žravá. No a během konzumace mi najednou přišlo, že někdo ťuká zvenku na dveře od balkónu. Připomínám, že jsme bydleli v 5. patře. A tak jsem se tam podíval a uviděl skřítka, jak nakukuje dovnitř a klepe na sklo. Zavolal jsem bráchu, ať se jde rychle mrknout, jenže skřítek se leknul a zmizel. Co je, vole, jsi dementní? Zeptal se brácha, když jsem ho donutil jít se mnou na balkón se pořádně podívat. Díky tomu skřítkovi, který se před Honzou schoval, jsem tak musel působit. A pak jsem, pošilhávaje po balkónových dveřích, dojedl zbytek lednice a šel spát. To se stalo po revoluci v roce 1990, kdy se v naší republice roztrhnul pytel s drogama a vlastně všichni zkoušeli všechno.

No a o 10 let později si Honza pobrnkával na Španělku takovej nadžezlej motiv. Bylo to právě v době, kdy jsme dělali druhou desku Zlínoty na večeři a dávali přesně takovým nápadům prostor. Takže netrvalo dlouho, tý brnkačky jsme si všimli a začali se koupat v moři akordů, měnit je, kombinovat a cpát do nich nějaký provizorní slova, až se z popěvku tantaram tadý nějak vykomolilo sej konopí. Dal se s tím krásně vošidit celý refrén a tak jsme ho vošidili.

Písničku Seikono Peace naše vydavatelství Sony vybralo jako single. Klip k ní natočil Martin Benz a svý největší slávy dosáhl, když ho v hlavních zprávách v České televizi pouštili na pozadí k tématu o protidrogovém zákoně. V celku neprávem, neboť píseň je slátanina o zmateném čínském cestovateli, která neznamená vůbec nic. Prostě se to jenom dobře frázovalo. Ale jistá nepřímá souvislost tam možná bude. Say, say.

Ano, to byly slíbení v ohnoutí a další pokračování audioknihy s názvem 30 svíček na dortu. No a protože za chvíli už tu přivítá v těch svých uších jako svého opravdu vzácného a milého hosta Petr Korál paní Marie Rotrovou, která je mimochodem bíťačka, poslouchá naše rádio. No tak já už tedy se s vámi budu muset pro dnešek rozloučit. Naposledy vás ze studia rádia Být zdraví Jirka Rogl. Ještě připomenu, že už teď můžete posílat svá přání a tipy na živou muziku do dnešního večera živáku, který vás provede kolega Ota Seman, až do půlnoci tady bude s vámi. No já tu ještě nerozloučenou, ale mám nějakou tu muziku, a to třeba Kings, anebo teď v tuhle chvíli si dáme Sweet a skladbu Love is like Oxygen.

0: și Radia Beat. Uși Radia Beat. A Petr Koral.
1: Krásný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Petr Koral. Začínají další uši a mým dnešním hostem je osoba velmi vážená a mám obrovskou radost, že do Rádia Beat přišla. Vítám paní Marii Rotrovou. Hezký večer.
2: Hezký večer přeju.
1: Tak uši jsou o tom, abyste komentovala, jak vás ta, která píseň osloví, případně čím a případně pokud budete mít k danému interpretovi i nějaký vztah, tak třeba se pochlubit s ním, v uvozovkách pochlubit. Tak já myslím, že bychom nemuseli otálet a šli na první písničku, co vy na to?
2: Dobře.

0: piesne Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, mým dnešním hostem je zpěvačka Marie Rotrová a má slovo. Tvářila se při té písni spokojeně, bylo to tak?
2: Ano.
1: A proč?
2: Strašně se mi písnička líbí a teď si nejsem jistá, jestli to Bruce Springsteen není.
1: Rod Stewart.
2: Ježíš, ano. Oni mají takový ty hlase. Rod Stewart, ano. Rod Stewart je skvělý zpěvák a je to ikona mýho kamaráda, zpěváka Petra Němce, který se mnou jezdí jako host, tak ten úplně zbožňuje Roda Stewarta. Já jsem natočila jednu jeho písničku taky, jmenuje se to Lhář v českém provedení. A tak co říct o něm, tak je to skvělý britský zpěvák.
1: My budeme hrát i samozřejmě písničky česky zpívané a ta první z nich přichází právě teď. Trošku přitvrdíme, ale prostě jsme na rockovém rádiu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Posloucháte Rádio Beat, posloucháte Uši. Znovu připomínám, že jejich dnešním hostem je Marie Rotová a já se ptám vždycky stejně, zda něčím zaujalo a případně čím.
2: Řekla bych, že to je taková jedna z nejtvrdších písniček Davida Kollera.
1: Ano.
2: A že super, strašně dobrá.
1: Byla to ještě stará Lucie, ale samozřejmě za mikrofonem David Koller.
2: Samozřejmě.
1: Máte ráda Lucie nebo Davida Kollera?
2: Mám. Ujížděla jsem na tom jednu dobu hodně, protože David Koller zpívá skvěle a má zajímavé takové prdlé texty některé, které mě zaujaly. A hlavně jeho výraz, zpívání a hudba celkově. Celkově Lucie dobrá.
1: Tohle byla písnička z roku 94, teď se vrátíme ještě o dalších téměř 20 let nazpátek do roku 76, což mi dochází, že je to vlastně teď rovných 50 let. Tak se nechte překvapit.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: Písnička, která právě dozněla, se jmenovala Rock'n'Roll Doktor. A co na tohoto rock'n'rollového lékaře říká Marie Rotová? Jsem zvědav.
2: Jsou to Black Sabbath.
1: Ano.
2: Samozřejmě Ozzy Osbourne je naprosto výjimečný zpěvák a už ty různé efekty na jeho hlase jsou zřejmé skoro v každé písničce, ale on má nezaměnitelný výraz a to, jak zpívá, to je oživení, vždycky bylo to oživení té rockové hudby světové. Black Sabbath byly skvělí vždycky.
1: Já jsem záměrně vybral píseň z alba Technical Ecstasy, vlastně která je hned vedle She's Gone, tedy písničky, kterou vy dobře znáte, a Skovoníš deštěm. Poslouchala jste někdy třeba tohle album komplet, co je?
2: Neposlouchala vždycky jenom jednotlivé písničky. Já na album nemám nervy. Jako vyposlechnout si celý album, aby mě to zaujalo. Prostě po páté písničce vypínám. Potřebuji jinou muziku, zase někoho jiného poslouchat.
1: Takže jste spíš takový ten singlový typ.
2: Singlový typ, ano.
1: Dobře, teď vám pustím opět interpreta českého, který je velmi zkušený a vlastně na té scéně se pohybuje stejně jako vy už od 60. let, ale bude to něco novějšího.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Nezačít tenhle vstup tím, že tam se zpívalo samozřejmě o kočkách a já třeba jsem velký milovník koček, nevím jak Marie Rotrová a jestli vás ten text bavil nebo iritoval, jak to máte?
2: Bavil mě, protože mám kočičku také.
1: Výborně.
2: A mám mě ráda, já ji mám také ráda a fakt je ten, že láska je podivný pocit. Vladimír Mišík samozřejmě. Ano. Souputník, dá se říct, že jo, skupina ETC, jsme společně hráli na Beatovém festivalu, kdysi v 68. skupina Flamingo. A hráli taky Framus Five, ale skupina ETC s Vladimírem Mišíkem, nebo nevím, jestli tenkrát už byla ETC.
1: Tenkrát ještě myslím, ne.
2: Myslím, ještě ne.
1: Ještě ne, ale Vladimír Mišík je
2: Vladimír
1: jasný.
2: Mišík, jasný, ano.
1: Teď si dáme něco zase z let 70. Nevím, jestli to budete znát, ale to nevadí. Prostě bezprostřední dojem z toho, co budete slyšet.

0: Duši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Počítám-li dobře, za námi je pátá píseň dnešních uší, jejíž hostem je zpěvačka Marie Rotrová a já se opět ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a případně čím a proč.
2: Líbilo a moc. A pokud se nepletu, tam zpívali jsme tři zpěváci různí, nebo se pletu?
1: Ku podivu, to byl jeden, ale jeden. Prostě má více poloh.
2: Ale teda má více poloh, tak to, já tu písničku neznám, ale působí skvěle, samozřejmě výborná věc.
1: Byla to skupina od jejíhož kytaristy, Joea Perryho, jste také svého času udělala
2: Joe
1: písničku.
2: Perry, jasně.
1: Takže to byl Aerosmith.
2: Aerosmith. Je, tak to mě moc mrzí, že jsem ho nepoznala.
1: A já mohu prozradit už vlastně, že tu písničku od Joe Perryho si dáme na závěr, jako jak já říkám vždycky, bonusovou píseň. Ale teď tu máme něco jiného, teď tu bude opět jeden tuzemský kolega z Branče.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Předcházející píseň měla v názvu Blues, ale ono to úplně blues nebylo. A jak se to líbilo Marii Rotrové? Opět se ptám.
2: No, zní to hodně skotsky, ano. Řekla bych. A je to Michal Prokop, Framus Five. Taková burcující píseň. A Michal má skvělý hlas právě pro takovýhle dramatický písně, úžasný.
1: K tomu není co dodat. Tak teď jsem si na vás připravil písničku, kterou budete velmi dobře znát, ale s tím počítám a jsem opravdu zvědav, jaké emoce to ve vás bude vyvolávat.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Uši Rádia Beat, mým dnešním hostem je zpěvačka Marie Rotová a ptát se na to, kdo to byl a jak se jí to líbí, je téměř zbytečné, ale pravidla jsou jasně daná, musím se zeptat.
2: Líbí se mi to moc a líbilo se mi to natolik, že jsem tu písničku natočila také. Je v originále je to skupina Chicago, ano. 25 or 64. A já jsem to natočila k Tisíc tváří lásky. A dneska to na koncertem hrajeme jako orchestrálku, takovou krátký takový začátek koncertu.
1: Ta věc je báječná i v tom vašem podání. Zrovna včera jsem si ji zase dával a musím říct, třeba vás to potěší, že i lidi, kteří hodně jsou na funky a soul, tak že i tu vaši verzi opravdu berou jako báječnou. Vlastně vzpomínka na staré Flamingo, že jo?
2: Jasně, ale jo, my jsme byli rocková kapela právě s dechama, takže jsme hodně vyhledávali písničky, protože tenkrát se u nás tyhle desky nedali koupit, tak jsme chtěli zprostředkovat nějakou muziku ze západu. Že jo, americká kapela s dechama, takže to bylo fajn a myslím, že ta ostravská nahrávka je pěkná.
1: Jak jsem říkal, myslím si to též. Tak teď se vydáme za někým, koho si myslím, že dobře znáte. Je to taková malá nápověda, ale třeba nebude potřeba. Pojďme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jak jsem říkal už před touhle písní, tak tady jsem si byl téměř jistý, že Marie Rotová pozná, o co jde. Předpokládám, že poznala.
2: Je, já miluju desku Prout. Martin, můj syn, myslím, že byl skvělý rocker a že psal dobrou muziku, kterou uměl dobře zaspívat a hrál na kytaru skvěle. A tak jako je mi jenom hrozně líto, že odsud odešel, že v tom nepokračoval. Protože pak začal dělat jinou hudbu v Kanadě a já si myslím, že tohle byla jeho parketa, u který měl zůstat.
1: A té hudbě se věnuje nadále? Ono tady o něm není moc slyšet, že nevíme pořádně, co se s ním děje?
2: No, tak on dělá pro nějakou cizí produkci, pro dětský seriály, což není vůbec jeho parketa, jsem tam nějakou reklamu. Teď je trošku marot, tak je mi to líto a spíše píše muziku do šuplíku, ale vždycky dobrou.
1: Tak jak se říká, nikdy neříkej nikdy a třeba i na nějaký návrat skupiny Prout s Martinem Kučerem dojde.
2: Je, to by bylo krásný a musíme ho zpracovávat, ano.
1: Výborně. Tak teď přichází poslední zahraniční píseň určená do uší Marie Rotrové.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Dneska už jsme si pouštěli jednoho zpívajícího bubeníka, Davida Kohlera. Tohle byl shodou okolností další zpívající bubeník, ale já myslím, že to ani nebyla žádná nápověda. Předpokládám, že Marie Rotrová, host dnešních uší, asi poznal, o koho šlo, že?
2: Spívající bubeník Phil Collins.
1: Tak.
2: Kapela Genesis.
1: Tohle byla jeho solovka.
2: To byla solovka, aha, dobře. Ale krásná, super.
1: Z jakého důvodu super?
2: Protože ho mám ráda. Mám ráda Phila Collinse už od Genesis. Stejně tak jako Polis a Stinga. Prostě to byly dva zpěváci, který jsem strašně milovala. A Phil Collins má takový řezavý, ostrý hlas, skvělej.
1: Pro
2: tuhletu hudbu.
1: Jasně. Tak k tomu není co dodat, prostě pochvala až na půdu. Proč by ne? Přichází poslední píseň, respektive předposlední, slíbili jsme bonus, ale poslední určená k tomu, abyste ji zhodnotila. Tohle zase asi znát nebudete, ale vysvětlím potom ten důvod, proč to pouští.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jsme téměř na konci dnešních uší, dozněla desátá a předposlední píseň a od toho, aby zhodnotila ze svého pohledu nebo spíš poslechu, je tady samozřejmě nadále Marie Rotrová, tak jděte do toho.
2: Je to skvělá rocková písnička, která zvedá ze židle přímo na taneční parket. A je to Vitacit.
1: Ano.
2: Teď dobře poslouchám texty.
1: Ano, všimnul jsem si, byla tam ta nápověda. To byl Vitacit z roku 84 už. A teď ten důvod, proč jsem to pouštěl, to byla totiž také písnička od Joe Perry Projectu. Vlastně jiná solovka kytaristy Aerosmith, jiná, než kterou jste udělala vy a kterou si za chviličku pustíme, ale než si ji pustíme, tak samozřejmě logicky ode mne v úzovkách poslední otázka, co máte v plánu v nejbližší době, co vás čeká?
2: Mě teďka čekají takové větší koncerty. Příští týden mám přeložený z těch veder velkých, kterých jsem se bála a který jsem dvakrát zažila na koncertu, tak jsem přeložila koncert ve Strakonicích v letním kině, takže ten bude příští týden, ale potom budou jako větší města, chystám se do Olomouce, Ostravy, Pardubic, Brna, Bratislavy, Prahy.
1: Takže žádné zahálení.
2: Ne,
1: není na něj čas.
2: Nebude zahálení.
1: Tak to má být. Tak pojďme si zaspomínat na, tuším, že to byl rok 1983, když jste natočila písničku Pátý měsíc toho roku, což je právě písnička, kterou napsal Joe Perry.
2: A český text napsal Martinův spolužák, který měli taky kapelu kdysi v Ostravě a já jsem tu jejich novou vlnu napřed punk a novou vlnu sledovala. A musím říct, že ta nová vlna mě prostě chytila. A dokonce jsem natočila pár písniček, které byly v tomto duchu. Tak Pátý měsíc tohoto roku je jedna z nich.
1: Tak to byla Marie Rotrová. Já moc děkuju za návštěvu, ať se daří.
2: Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí i Petr Korál a tady už slíbená píseň Pátý měsíc toho roku.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau Beatáci, máme krátce po 8 hodině večerní. Já jsem Ota Seman a přeji vám příjemný poslech živáků, protože do těch se teď pustíme, jsme bez lupenu v kotli a to znamená, že tu bude jeden živák za druhý. Máte-li nějaký tip, nápad na to, co bychom si mohli živě pustit, tak jsem s tím do studia, telefonní číslo 210 32 33 34. Stejně tak můžete psát SMSky na 720 001 222, někteří už psali během odpoledne. No a můžete psát pochopitelně i maily na studio@radiobeat.cz. Pokud máte ve svých mobilech nainstalovanou apku, můžete to napsat, můžete to taky namluvit, co byste chtěli pustit, co byste si chtěli nechat zahrát. Milan mi tady napsal, že by chtěl slyšet nějakýho Garyho Glittera, což myslím, že není vůbec od věci, abychom si ho takhle na úvod dnešního večera živáků tady na beatu pustili. Co třeba takovou tu fakt velkou klasiku Leader of the Gang. Tady je Gary Glitter. Pro Milana.

Hold it. Hold it. I'm the leader of the gang. You've forgotten?

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, hezký večer, Petr.
2: Nazdar Petře, čau. Povídej.
1: Volám do živáku.
2: To já tě slyším a myslím si, že jsem pochopil, že voláš asi do živáku. Hele, a co budeš chtít zahrát?
1: Jestli by šlo něco od Queenu, nějaký pěkný živák.
2: Pěkný živák od Queenu. Konkrétní skladbu necháš výběr na mě, nebo máš nějakou představu?
1: Jo, nechám, ono je dobrý všechno.
2: Ono je dobrý všechno. Ty seš vyloženě jako queeniácký fanda, jo?
1: Jo, mám je moc rád, no.
2: Tak to je dobře. Co děláš dneska večer takhle?
1: Jo, musím odpočívat, nejsem zdrav.
2: Nejsi zdrav, tak potřebuješ se kurírovat. Tak možná ti to ty Queeni teď trošku vylepší, jo, to zdraví. Prej hudba léčí, slyšel jsem to někde, jo.
1: Jak jsem
2: koupil, tak prodal. No klid, zase když to vemeš, pořádně to ohulíš, tak to zase takový klid není, že jo.
1: Jo, vím, klid léčí, se říkal.
2: Tak, někdy se to těžko kombinuje, no, a nějakou ambientní hudbu ti tady pouštět nebudem, to je jasný.
1: Ne, to ne.
2: Dobře, dáme si Queeni. Čau,
1: jo,
2: ahoj.
1: Tak děkuju. Hezký večer, díky,
2: ahoj. Tobě taky, čau. I feel a little boogie coming on, what do you think?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Pojďme se podívat, co přišlo přes beatáckou apku za vzkazy. Jeden z nich je tady od Honzy, tedy od Jana. Jan píše, pěkný večer živáků o to, rád bych dobil Battery. Metallica, nejlépe S&M. Jsem zase ještě v práci, díky Jan. Hele, to jsem já taky v práci. A pustíme si, budeme dobíjet baterky, takže si dáme Battery od Metallica. Tady je.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
2: Ekovoj. Lou. Reed.

0: bez lupenu v kotli.
1: Buď zdrav, toto šaman z Libiša.
2: Nazdar šamané, čau. Tak co ty budeš chtít zahrát živě, hele chlape?
1: Hele, já bych strašně rád Iron Maiden.
2: Maideny, a co bysme dali od nich?
1: Hele, rád by to mohl být tanec.
2: Šamané, ty se mi ztrácíš, ty máš mizerný signál. Haló?
1: Haló, haló, haló.
2: No, ještě jednou, řekni mi, co by si chtěl zahrát, protože se mi to ztrácí, člověče.
1: Jestli by to šlo tanec se smrtí od Maidenů.
2: No tak jo, můžeme to zkusit a třeba to bude fungovat, jo?
1: Super, děkuju.
2: Čau, ahoj.
1: Hodnej kluk.
2: Čau,
1: děkuju.
2: Čau.
1: Ahoj.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Nabítu posloucháte bez lupenu v kotli a to znamená, že si dáváme jeden živák za druhým. Tuhle hodinku, tu první hodinku dnešních živáků zakončíme bluesovkou, a to od Garyho Moora, protože si o ní napsal Mirek z Karlína. Píše: ahoj, zahraj prosím nějakou bluesovku od Gary Moora. Díky moc, Mirek Karlín. Takhle zněla jeho SMS-ka. Můžete psát, můžete volat a já zatím pouštím tuhle parádní bluesovku.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Máloplatný býťací čas letí, minuli jsme 21. hodinu, ta už je dávno za námi a my pokračujeme ve večeru plném živáků, tedy bez lupenu v kotli s vámi na Beat Hota Seman, budu tu až do půlnoci a budu plnit vaše přání. Ta přání můžete směrovat jednak SMS-kami na 720 001 222, můžete je směrovat taky přes naši býťáckou apku písemně anebo přímo zvukově, když tam použijete nahrávátko, stisknete, nahrajete, odešlete. Můžete využít e-maily a to na studio@radiobeat.cz a nebo případně se puste do toho, že mi zavoláte. Bude to trošku složitější, ne vždycky ten telefon je volný, ale zkuste to 210 32 33 34. Jak říkám, nejistější je to přes tu apku, tam to prostě namluvíte, odešlete a mě to sem dorazí. Ale každopádně já se do těch přání pustím hned takhle z ostra. Na úvod téhle hodiny bychom si mohli dát třeba Red Hot Chili Peppers. O ty si napsal Indián z osady Skalice. Čau do Beatu, něco od Red Hot Chili Peppers pro mého tátu a celou rodinu Srbovic. Díky, Indián z osady Skalice. Jdeme na to, tady jsou Red Hot Chili Peppers.

0: tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Tak tady prohrabávám vzkazy, kterými přicházejí přes Beatáckou apku. Jeden z nich je od Beatáka Tadeáše, ten to vzal velmi stručně. Píše: zdravím do Beatu, prosím, pust tam nějaký živák od Black Sabbath, třeba Warpix. Můžem si dát tyhle váleční čuníky a dáme si je tak, jak je nahráli v roce 1980. Pojďme na to, tady jsou Black Sabbath.
3: Peace.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. Okay, this one's called

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Ahoj, to tady Kofr.
2: Kofr, čau, ty jedeš v autě, nebo co to tam vyvádí, že je takový kravál?
1: Jo, přesně tak, a zrovna jedu po kočičích hlavách.
2: Jo, docela to drnce, je to slyšet, člověče.
1: Jo. Teď už jsem měl na asfalt.
2: Fajn, tak povídej, co chceš zahrát dneska večer, živáka.
1: O to prosím tě, měl bych prosbu, co třeba takový nějaký krausbery. Našli bychom tam...
2: Živě krausbery bychom našli. A můžem něco dát, no. Nevím konkrétně, který živák tady mám, ale každopádně něco z toho můžu vylovit. To není tak složitý, jo. Tak a je to jedno, co dáme, nebo máš třeba nějakou představu aspoň?
1: Tak jako já bych měl představu třeba šiksák, gádžo.
2: Jo.
1: Ale no...
2: Ale nevím, jestli na tom živáku bude. Jestli jo, tak ti pustím šiksu a gádža, jo. A když ne, nevím. Tak vyberu něco já.
1: Je to jsme přesně, domluvení. Nechám to na tobě.
2: Jsme domluvení a ty dobře dojeď, opatrně, nebo opatrně, bezpečně, to je důležitý, jo, opatrná jízda nemusí být vždycky bezpečná. Takže, drž se za volantem, měj se, čau, ahoj.
1: Hele, děkuju moc,
2: čau,
1: mějte krásně, ahoj, čau.

0: Díky, Krausberry.
1: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
2: Můj tatínek je doktor.
1: To je pěkné. A co Jiříček?
3: Můj tatínek je policista.
1: To je důležité. A Péťa?
4: Můj řídí tramvaj.
1: A proč to říkáš tak smutně?
4: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
5: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
6: Mami!
5: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
6: Tati!
5: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
7: A hlásit.
1: Tak děti?
5: Víkend zpět do školních lavic.
6: Super!
5: Na rádiu Beat.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.

0: bez lupenu v kotli.
1: Achtung od Šumperka použil býťáckou apku na zvukovou podobu vzkazu, respektive svýho přání, a takhle to celé vypadá, poslechněte si ho.
2: Nazdar Otto, poprosím o nějakou živou skladbu od Dream Theater, cokoliv, co nám jdeš. Pro všechny býťáky, kteří ještě makají jako já, bohužel. Přeju krásný poslech, Achtung od Šumperka.
1: Takže Achtung od Šumperka by si přál slyšet v Dream Theater, a to pěkně živě. Tak já si myslím, že tahle skladba, která má název Metropolis, tak tam udělá radost, a předpokládám, že nejen jemu.

0: definitely a memorable evening for us all. Thanks for making the magic and keeping that dream alive. Good night.
1: Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Bez lupenu v kotli, to je večer plný živáků. Tady na Beatu plním vaše přání a budu je plnit až do půlnoci. Jdeme tedy do druhého poločasu, protože máme krátce po 22. hodině a to znamená, že tedy budu plnit další kousky, kterými tady. Jednak si o ně píšete SMS-kami na 720 001 222, k jedný SMS se dostanu za chvíli. Píšete si o ně taky přes naši bíťáckou apku nebo mailem na studio@radiobeat.cz, ale můžete to zkusit i hlasově, zvukově, to znamená, že nahrajete vzkaz a odešlete ho přes apku, anebo zkusíte zavolat na telefonní číslo 210 32 33 34, dáme řeč a nějakým způsobem vybereme, co budete chtít zahrát. Dnes je to tedy večer živáků, takže jeden živák za druhým a jeden z těch zajímavých, nebo jedno z těch zajímavých přání, které mi dorazilo, tak to přišlo přes SMS bránu, píše Michal, stručně, ahoj o to, měl bys na skladě live ELP, tedy Emerson, Lake and Palmer. No, měl bych, samozřejmě. Můžeme si dát třeba Paper Blood, což je záležitost, kterou živě zahráli v Royal Albert Hall v roce 1993. Tady jsou Emerson, Lake and Palmer. Skvělý.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Víťačka Dáša mi píše SMS-ku. Ahoj o to, můžeš mi zahrát něco od skupiny Cream anebo Toto. Posloucháme a děkujeme. Dáša. No, tak přemýšlím, Cream nebo Toto. Nakonec jsem se tedy rozhodl, že si dáme Toto a dáme si klasiku, dáme si Rosenu v pěkný živý verzi, protože je myslím hodně povedená.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Dobrý večer, tady Adam.
2: Nazdar Adame, čau.
1: Myslíte, že byste zahrál do rádia Beat nějakou písničku? Máte ještě čas? My jsme totiž volali v sobotu a tam nám řekli, že už nemůžeme, takže my jsme byli rádi, kdyby se dalo zahrát něco pěkného.
2: V sobotu už jste nemohli, tak dneska můžete, ale teď je otázka, co to bude, jo? A protože hrajeme dneska jenom živáky, pozor.
1: Živáky, no my víme, že živáky. Jo,
2: tak, žádný mrtváky.
1: Ne, žádný mrtváky nebudou. Ne, dneska nebudou mrtváky, budou živáky. Bude živák, já mám strašně rád kapelu Rush. A já bych si dal nějaký živák z RIA. Já bych si dal třeba takovýho... No?
2: Koho?
1: No? Ježišmarja, Toma Sawyera.
2: Tom Sawyer.
1: To je Sawyer, no.
2: Tak si můžeme dát, no. Já mám taky trochu rád Rush, no. To je moje nejoblíbenější kapela.
1: Jo, no. To je dobře, no. Já jsem to slyšel totiž z DVDčka, jak byl ten koncert, jako i na videu, a to je nádhera. Takže si myslím, že Tom Sawyer a Rush, to je bezvadný živák.
2: Dobře, já musím k tomuhle říct, samozřejmě to DVDčko mám, jako i spoustu dalších od Rush, no. Tak musím říct, že zrovna Rio mě zvukově úplně nesedí. Je takový trošičku zvukově prostě utopený, ale to nevadí, nic proti, samozřejmě. Jenom jako říkám svůj názor, že jsou živáky od Rush, který se zvukově povedli líp. Ale v pořádku, dáme si samozřejmě Toma Sawyera, není problém, jo?
1: Jo, tak jo.
2: Tak jo,
1: tak
2: Adame, čau.
1: Mějte se krásně, naschledanou. Děkuju, moc děkuju, ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Na Beatu pokračujeme ve večeru plném živáku, tak jak to tu ve středu prostě chodí, to znamená, jsme bez lupenů v kotli a čeká nás další živák od domácího interpreta. Tentokrát uslyšíme Romana Dragouna, respektive jak píše sama Pavlína, která si o něj napsala, Romana Dragounovýho. Píše: ahoj o to, posílám vzpomínku na květen v lokti a prosím zahrát cokoliv od Romana Dragounovýho. Díky, Pavlína. Co se týče té vzpomínky, tak poslala přes býťáckou apku fotku, kde se fotila s Romanem. Já mám pocit, že dokonce snad jsem jí na ten mobil fotil já, ale to si nejsem úplně jistý, protože tam se fotí úplně každý s každým, co si budeme povídat v lokti, jak to na Beatový síni slávy chodí. Všichni, co tam jezdíte, tak víte, jak to tam probíhá. Takže pro Pavlínu a vlastně pro všechny, protože když se řekne živák od Romana Dragounovýho, no tak si každý vybaví zdroj. Pojďme si ho poslechnout.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Blíží se 23. hodina, ještě nějaké to přání do 23. stihneme a pak budeme mít ještě celou hodinu do půlnoci, kdy budu plnit vaše přání na ty dnešní živáky. Tenhle vzkaz nebo tohleto přání přišlo od býťáka Romana zase přes apku. Ahoj, moc vás zdravím. Pokud by šlo k dnešnímu super večeru zahrát cokoliv živého od Omegy. Díky, Roman. Jo, proč by to nešlo? Co kdyby jsme si dali třeba Rultek Oraja? Tu mám moc rád.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Máme nakročeno do poslední hodiny dnešních živáků na Beatu. Tak jako každou středu i dnes tedy bez lupenu v kotli posloucháme jednu živou nahrávku za druhou. Ta následující bude od kapely Journey. Napsala si o ní Iva, která je ze Zlína, pravidelná posluchačka, taky pravidelná návštěvnice našich beatových pump a bere to básnickým střevem trošku. Zase jí políbila můza a tak to tady sepsala takhle následovně. Ahoj o to do živáků, teď už sedím u repráku. Z práce jsem došla za slunce západu, čtvrtek mám volno a pro lepší náladu poslouchám Rádio Beat, na myšlenky ideální klid. Důmám, kam vyrazím zítra. Jo, na Vranově jsou boží jitra. Do termosky uvařím kafíčko, mrknu, jak vychází sluníčko. A teď bych tě od Žerny poprosila, zdali by tam nějaká skladba byla. Zdraví Iva z piva Zlín. No, byla by jedna. Anyway you want it. To je ta, kterou si teď živě pustíme. Tady jsou Žerny.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Zdravím u toho Martin, u telefonu.
2: Čau Martine, čau. Povídej, co máš na srdci?
1: Výváku, že?
2: Počkej, ty mi tam trošku jako zhapruješ se signálem, nějak se to ztrácí.
1: Už lepší?
2: Teď je to asi lepší, zkus to, povídej, co jsi chtěl říct.
1: Dneska večer živáku, že?
2: Ano, přesně tak, živáky jedeme.
1: Super. Tak mohl bych poprosit něco od Michala Ambrože a výběr bych nechal na tobě.
2: Takže si nějakou jasnou páku si můžeme dát. Jasnou hudbu páku, hudbu Praha, jasnou páku, něco od Michala Ambrožovýho, no proč ne? To víš, že ho zazpomínáme na něj. Výborný chlap, fantastický. Skvělý kámoš. No jo, no, tak bohužel už tady není, tak aspoň jeho muzika nám tady pořád ještě dělá radost. Dobře, dáme si Michala Ambrože. Jo, měj se, čau, ahoj.
1: Díky moc, měj se taky, ahoj.

Devoir. C'est. C'est.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli.
1: Víťák Jirka mi napsal SMS-ku, ve které by si přál opravdu klasickou záležitost, která zazněla na Woodstocku v roce 1969 v podání tehdy ještě málo známého, ale naprosto fascinujícího zpěváka, který se jmenuje Joe Cocker. A ta píseň, která tam zazněla a uchvátila prakticky všechny ty lidi, kteří tam tenkrát dorazili, tak to byla With a Little Help from My Friends. Od koho je originál? To samozřejmě víme od Beatles, ale to, co s ní dokázal udělat Joe Cocker, tak to bylo neskutečný. Poslechněte si to.
2: With a little help from my friends. Remember it.

0: Tak děti, povězte mi, co dělá váš tatínek. Aničko?
1: Můj tatínek je doktor.
0: To je pěkné. A co Jiříček?
2: Můj tatínek je policista.
0: To je důležité. A Péťa?
3: Můj řídí tramvaj.
0: A proč to říkáš tak smutně?
3: Maminka si nepamatuje číslo té tramvaje.
4: Inu, některé věci se ani ve škole nedozvíte. Ratolestem skončilo bezvládí.
5: Mami!
4: Nastává režim, výuka a domácí úkoly.
5: Tati!
4: A my nenecháme je v tom. Vzpomeneme si také na školní léta a muziku budeme vyučovat v hodinách. Tak nerušit a hlásit se.
6: A hlásit.
0: Tak děti?
4: Víkend zpět do školních lavic.
5: Super!
4: Na rádiu Víc.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Býťácká apka se opět ozvala a zprávu z ní poslal Roman z Českých Budějovic. Píše o to, jestli můžeš zahrát, prosím, Deep Purple, živou verzi When a Blind Man Cries. Bylo by to pro všechny býťáky, kterým se líbí podobná muzika a kteří jsou třeba taky až do rána v práci. Roman, České Budějovice. Tak jdeme na to, tady jsou Deep Purple.

0: bez lupenu v kotli.
1: Další z býťáků, který se ozval ve zvukové podobě přes naší býťáckou apku, je býťák, který si říká Sabro. Tak si ho poslechněte, co by si přál.
2: Zdravím býťáci, tu Sabro Slovensko. Rád je absolutně úžasně úplně věci, které milujem, ale čo tak pustit si trošku na večer punk roku nějaký Ramones alebo Ramones. Bolo by to absolutně super. Příjemný večer, páni, a let's rock.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Tak býťáci, je čas na vlastně poslední přání v dnešních živácích. Bez lupenu v kotli si teď poslechneme Bruce Springsteena živě, protože si ho přeje býťáky Juraj, který mi tady napsal: ahoj, poprosil bych zahrát Bruce Springsteena Ghost of Tom Joad. Bylo by to pro mého syna Patrika, děkuji. Takže tuhle živou nahrávku bereme jako poslední v těch dnešních živácích, tedy poslední vaše přání. No a další živáky si budeme zase hrát příští týden ve středu od 20. hodiny až do půlnoci. Pro dnešek je to tedy všechno. Mějte se, ahoj a dobrou noc.

Jak jsem slíbil, tak se stalo, překulili se jak hodiny, tak jsme se překulili i my, takhle po 19. hodině a po 14. dnech se můžeme zase chvilku věnovat tématu nadějí beatu, tedy všem těm muzikantům a kapelám, kteří zatím třeba ještě patří mezi ty méně známé, ale to se klidně může změnit, protože tady máme přehled jejich muziky. Dneska to skutečně bude takový přehled té jejich muziky, protože dneska po několika týdnech tady nemám vedle sebe ani před sebou žádného hosta a za to tady mám několik muzikantů a kapel, které tak jakože stručně představíme, vy už si dostudujete, pokud vás zaujmou to všechno potřebné a třeba v dalších dílech si s nimi i pokecáme tady v Naději beatu. To, čím jsme odstartovali, nese název Queens of My Happiness a podepsaným je pod tím vlastně jeden člověk, protože to je ta ústřední figura celého tohoto projektu a teď záleží na vás, jak to budete brát. No, správně by se to mělo číst americky jako Pete J, ale zároveň, když si rozkliknete webovky petejofficial.com, tak se dozvíte, že Pete J aka Peter Jerábek je skladatel, kytarista, zpěvák, jehož hudba se pohybuje v rámci žánru rockových, poprockových, country rockových i folk rockových. Jeho debutové album Stay Younger, které vyšlo 21. prosince roku 25, představuje melodické a jemné skladby v kontrastu s jeho typickým rockovým a punkrockovým feelingem, který odkazuje na jeho hudební minulost, ale vlastně i současnost, která je a vždy byla spojená převážně s rockovou muzikou. Tento solový počin je takovým menším vybočením z jeho dočasného hudebního směřování a také odkaz na ten kalifornský rock a punkrock, který je možné cítit na pozadí každé jedné písně. Jsem tak jako simultánně přeložil z webu Pita J, neboli Petra Jerábka, což už jménem prozrazuje, že to původně je psaný ve slovenštině, ale protože všetci jsme bratia, tak si myslím, že tohle nás nijak neomezuje. Ani vás, pokud vás zaujala ta první píseň, kterou jsme otvírali dnešní vysílání Naděje beatu, tak vás třeba zaujme i ta druhá, ta se jmenuje Ride a existuje k ní i videoklip. No a ve zbytku volného času se pak můžete podívat i na ty další skladby a další písně, i třeba web Pete J, protože tam je všechno podstatné napsáno a zároveň jsou tam odkazy na všechny strany, tedy pokud máte rádi sociální sítě, no tak můžete jít tudy, pokud máte rádi takový ty servery, kde se dá poslouchat muzika, tak přímý odkaz nemusíte vůbec hledat, máte ho právě na jeho webu. A tady je Right.

0: Naděje beatu.
1: In tedy druhá skladba vydaná pod hlavičkou muzikanta, jež si tady říká Pete J a nazvaná Ride, ta je právě teď za námi. My změníme úplně žánr, změníme úplně všechno, i skladatelství, i úplný zvuk, i zaměření a dáme si něco dalšího, úplně jiného a zároveň budeme velmi struční, protože kluci tady taky struční jsou. Dáme si kapelu, která se říká Prima Donas a píšou o sobě, jsme Prima Donas, pop proková kapela s Týnem nad Vltavou a posíláme nějaké singly, to je důležité, když kapely se chtějí zapojit do Naděje beatu, že pošlou nějaké ty singly a zároveň napíšou něco o sobě. Třeba tady můžu z toho mailu citovat, v naší tvorbě kombinujeme chytlavé české refrény s tvrdšími kytarami, rapovými prvky a elektronikou. V loňském roce jsme v Písku vystoupili jako předskokani Proteus a letos jsme zahráli třeba na festivalu Food Fest. K našemu nejnovějšímu singlu Nikdo mě nemá rád jsme zároveň vydali videoklip, který můžete zhlédnout ku příkladu na YouTube a zároveň můžete kapelu najít nejenom na YouTube, ale taky na Facebooku, Instagramu, Spotify a všech dalších sajtách. Tolik velmi stručný výcud z mailu od Martina, který tady kapelu zastoupil a dal už to nechám na vás, býťáci. Slíbím vám nejenom tu věc, která už tady zazněla aspoň názvem, ale ještě jednu a vezmeme to tak, že první bude hrát ta, která se jmenuje Na kolenou, ta druhá bude právě ta klipovka Nikdo mě nemá rád a vy pokud budete okouzleni muzikou kapely Prima Donas, tak na těch všech stránkách, o kterých jsme se bavili, je najdete. Snadno se tedy dostanete i k další muzice, případně i k dalším koncertům. Tady jsou Prima Donas na beatu.

Nádeje beatu. Primadona s jejich Na kolenou a Nikdo mě nemá rád jsou ty dvě skladby, které máme za sebou. Jestliže jsem předtím říkal, že v případě Primadona budu stručný, no tak budu ještě o něco stručnější, protože já to nazývám dobou stručnou, ta udeřila v plné síle a dohledat někde nějaké velké odstavce webové s nadpisem bio u kapel, zvláště pak těch mladých, to bývá v podstatě úkol nemožný. Ale když si člověk pomůže a chvilku na tím stráví, tak alespoň ty útržkovité informace z různých webů, odkazů a stránek dohromady dá. Tak jako já. Takže vám můžu teď ocitovat toliko, že Heva Seed je mladá pražská hudební skupina, která hraje alternativní rock. To o sobě říkají. Taky vím, že kapela funguje oficiálně od roku 2024, což pro zajímavost je třeba informace z jejich Spotify. No a že kapelu tvoří parta mladých muzikantů a studentů ve věku 16 až 19 let. Pokud byste je hledali, tak můžete právě využít Spotify, nebo můžete jít na další síť, kterou kapela velmi vydatně využívá, to je Instagram. Tam se třeba rozvíte, že Heva Seed ve své tvorbě sází na melancholickou atmosféru a osobité české texty. Co se pod tím skrývá, takhle když to přečtu, tak to může leckomu nic neříct, tak tomu řekneme v zápětí, protože se dáme šerohraní a dáme si taky věc nazvanou Titanic. Dvakrát kapelu Heva Seed tady u nás na beatu.

Naděje beatu. Tak co říkáte na Heva Seat tady u nás na B2B děláci? Titanic a šerohraní dohrálo a my budeme hrát Báru. Protože Bára, to je ale přesný opak toho, co jsem říkal u předchozích chlapců z kapely Heva Seat, tak ta posílá dlouhé texty a dlouhé statě a dělá mě radost. A vůbec nechci, aby to vyznělo tak, že Bára je nějaký starý kus. Jo. Já jsem říkal, že ty mladěsové na to sepisování úplně nejsou. Ale tady naopak došel odkaz, kde mám všechno. Mám tam obrázky, mám tam nějaký audio, mám tam nějaký video a dokonce si tady můžu vybrat, jestli chci krátké bio nebo dlouhé bio. Volím dlouhé a cituju z něj toto. Bára Daniehl je vlastním jménem Barbora Daniehlová, je česká zpěvačka, textařka a autorka vlastní tvorby. Hudba je pro ně především prostředkem k vyjádření emocí, sdílení životních příběhů a navazování spojení s lidmi prostřednictvím témat, která jsou blízká každému z nás. 7 let působila v autorské kapele NVS, se kterou pravidelně koncertovala a podílala se na vzniku původních skladeb, je tady napsáno. V současnosti se věnuje solové kariéře, zároveň působí v rokopeře Praha, kde propojuje zpěv s hereckým projevem a rozvíjí další rozměry své umělecké osobnosti. Ve své tvorbě se nejčastěji pohybuje na pomezí popu a rocku, zároveň se však neomezuje žánrovými hranicemi, věří, že je dobrá hudba, nestojí na konkrétním stylu, ale na síle sdělení, emocích a autenticitě. Tak to je část z dlouhého bia Báry Daniehl. Teď pojďme na to, co k tomu samozřejmě musíme dodat, a to jsou skladby, které poslala Bára krom jiného. Tak jedno z nich bych zvolil tuhleto, ta se jmenuje Místo, kde nejsem v bezpečí. No a pak dáme druhou od Báry a ta se bude jmenovat Ten, koho léta.

0: tichu noci, kdy všechno spí, já tě hledám a nepoznávám.
1: Naděje beatu.
2: No a ještě jedna kapela se nám tam dneska musí vejít do naděje beatu. Tohle byla Bára Danihel a její dvě skladby, ale zároveň bych asi měl dodat, protože oni jsou taky nadepsány, abych někoho nezamlčel, že v té první místo, kde nejsem bezpečí, je tam podepsaná Bára a taky Martin Dragan Kmec. Ta druhá, ta, koho hled a hledám, tak tady, co by autoři, jsou podepsáni Bára Danihel a Stanislava Věchet. Toliko, abychom to měli pokupě úplně celý. Ještě jednu kapelu vám dlužit musím, tak nějak tuším, že to bude rodinný projekt, protože když se mrknete na jména muzikantů, kteří tvoří tuhle kapelu, tak tam najdete Martina Krinera na basu. Pak ale bacha, to přijde Radek Ježek, bicí zpěv text, Jana Ješková zpěv text hudba, Filip Ježek, kytara, klávesy, hudba taky. Takže Ješkovic ovládli tenhle ten projekt nebo tuhle tu kapelu, která, a to je ta důležitá informace, kterou jsem neřekl, si souhrně říká Melodica, psáno po americku, tedy Melodica, a pokud to budete hledat přes vyhledávače, velmi záhy přijdete na to, že aby cesta vedla k cíli rychleji, tak je dobré do toho vyhledávače napsat Melodica kapela, protože jinak se budete muset prokousat spoustou různých melodických odkazů, které ale nevedou úplně k tomu cíli, kam vy míříte. Kde třeba krom jiného zjistíte, že Melodica nejsou taky žádní úplně nováčci, protože venku už mají 3 desky. Rokový srdce z roku 21, Rokový vesmír z roku 24 a Roková duše z roku letošního 2026. Ty se na jejich webu samozřejmě dají koupit a taky se z toho webu můžete odklikat na spoustu dalších míst, kde se kapela dá vidět naživo. Třeba to nejbližší, co já vidím, tak je 18. září Košťanská pojď v Košťanech. Tam bude Melodica vystupovat. U nás na beatu teď zahraje Melodica dvě skladby. Probuď se a Malá hvězda, ty si pustíme, ale ještě než si je pustíme, pojďme si říct, že na začátku tady byl dneska Pete Jay, Queens of My Happiness a Ride, hráli jsme taky Primadonna s písněmi Na kolenou a Nikdo mě nemá rád, hráli jsme Hevasit, Titanic a Šerohraní, hráli jsme Báru Daniel před malou chvilkou, Místo, kde nejsem bezpečí a Ten, koho léta hledám, hrát budeme Melodiku, Probuď se a Malá hvězda a všechno jsme to mohli hrát nebo hrát budeme, protože spolu všichni Býťáci si tu naději dáváme tak nějak dohromady. Tedy, že chodí stále spousty nápadů na to, na koho se podívat, zaměřit, poslechnout, vyspovídat, ozvat se jim. A já jsem moc rád, že ty vaše nápady chodí. Tak i dneska zopakuju raději, aby nám to nezapadlo, svou e-mailovou adresu, která se dobře pamatuje, standa@radiobeat.cz. A budu moc rád, když mi pošlete nějaké další nápady, ať už je to vaše vlastní kapela, nebo někoho, koho znáte, nebo někoho, koho vůbec neznáte, ale někde jste to viděli naživo a bavilo vás to, budu za to moc rád. Naděje beatu se teď s Melodikou dostane pro dnešek do svého finále a konce, ale za 14 dní se s tímhletím tématem vrátíme, třeba už i s tím vaším tipem.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Cítíte ten závan? To se do vás opřel větrník po tisícísté deváté roztočený na Rádiu Beat. Do chodu ho jako vždy uvedli Jaromír Tůma a Pavel Černoch, první hovořící, druhý techniku krotící. Otvírák True Survivor dodal proti proudu Labe kolem mého mělníka hamburská skupina Endseeker. Šlo o cover televizní pobřežní hlídkou provařeného amerického herce a zpěváka Davida Hasselhoffa, který vyšel 19. června na EP Coffin Born. Na více či méně zdařilé převzaté hity mají v Hamburku specialisty ve skupině Iron Savior. Ta na své 16. album Awesome Anthems of the Galaxy z konce března zařadila pouze kavery a nebránila se ani repertoáru skupiny ABBA v nahrávce Take On Me.

Větrník na Rádiu B. 62-letý rodák z New Jersey, Rachel Bolen, je pro nás zdánlivě nové jméno. Ve Větrníku se však opakovaně skrýval jako basák a autor písní skupiny se 40-letou historií Skid Row. Poloviční Portugalec svou solovou bokovku z 12. června pojmenoval Gargoyle of the Garden State, neboli chrlič dešťové vody v zahradním státě. V další ukázce bude méně vynalézavý. Anything but you, nic než ty.

0: Vietrník. Vietrník. Na Rádiu B.
1: Denně jsme obtěžováni polemikami ve zprávách o Agrofertu, ale na ty znám alternativu. Na jiné myšlenky nás přivede Agrotech Metal, jak je nazývaný hudební proud, který z americké Atlanty šíří skupina Combi Christ, obklokující zpěváka Andyho LaPlegu. Rodák z norského Fredrikstadu pod vlivem už nežijících vzorů Davida Bowieho, Lemmyho a Prince obsáhl v americkém prostředí snad všechny stylové odstíny od punku po dance. A letos dal o sobě vědět 21. května EPčkem Only Here for a Good Time, z kterého zazní opus Demons Wanna Be Summoned. Yeah.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Nové album slavné birminghamské skupiny ničím nepřekvapí. Vyšlo 19. června a s nápovědou v názvu The Best of Judas Priest shromáždilo 22 písní ve 102 minutách. Přestože Judas přispěli do Větrníku 23 vstupy, na pár titulů se dosud nedostalo. A jedním z nich je Better by you, better than me.

Větrník. Na rádiu B. Rodák z Wisconsinu J. James Nichols včas pochopil, že za slávou se musí do Nashvillu a Los Angeles. A když vyhrál soutěž mladých kytaristů, pořádanou výrobcem věhlasného nástroje Gibson, příležitosti zahrát si v předprogramu koncertů Kid Rocka, Lynyrd Skynyrd a ZZ Top se přímo nabízeli. Značce Gibson Les Paul zůstal věrný i na letošním čtvrtém albu Louder Than Fate a na své pěvecké vlohy upozorní ve výzvě Let's Go.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Tedy název kapely Boys from Heaven, ti koraňští hoši z nebe spadlí, nezvolili šťastně. Tak si netroufli říkat ani mý dobří kámoši Petr Kotvalta, Standa Hložek. Jinak proti orientaci na osmdesátky a kapely typu Toto a Černy sotva mohu něco namítat. Rovněž přestup k firmě Frontiers Music s třetím 22. května vydaným albem The Wanderer svědčí o zvýšených ambicích. Zbývá už jen nabídnout vám skladbu Time is on our side, obvyklé vyzdání k tanci v rubrice Plouže.

Vietri na Rádiu B. Náplň druhé tradiční rubriky Kláda dám dodá německá skupina se skotským zpěvákem, americkým zvukem a klamavým názvem Jezero, neboť Lake mají v Hamburku a Husumu Severní moře na dohled. Svou historií, která se odvíjí od roku 1973 a záběrem nahrávky City of Silence z letošního čtvrtého alba Four, si snad zaslouží těch pár minut na přidanou.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Na lake jsem narazil až letos, ale co říci nového a objevného o kapele, od níž vybírám hudbu po 26. Snad jedna vysvětlenou, jsou to přece Švédové, tak jaké pak překvapení. Konkrétně Evergrey z famózního rockového centra Göteborgu. Jejich 5. června vydané 15. album Leaving the Emptiness a z něho vyňatý snímek Architects of New Eve.

0: Petr.
1: Radio Beat.
2: Tak smrťáka Meka a Lorda Světlonože se už zbavili. Za to nabrali kytaristu autoritativní Bouři a bubeníka Dremkulese. V každém případě nás hanoverská skupina Grail Knights i na svém 7. albu Forever nevázaně straší. A my se po doznění skladby Grail Gim budeme bát zhasnout.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Dvakrát se velšský gitarista a zpěvák Mike Peters, zakladatel skupiny Alarm, dokázal vypořádat s atakem rakoviny. Dnešní loni 29. dubna podlehl ve věku 660 let. Spojené království neopomnělo umělcovi zásluhy a ještě za jeho života mu udělilo řád britského impéria. Kapela v den výročí smrti vydala 22. album Transformation, na které měl Peters ještě podíl. A my si z něho pustíme Live Today.

0: větry.
1: Skupina Admon Sane z Los Angeles umí vygradovat větrník. Nedělá to poprvé. Několikrát se nám ovšem ztratila z dohledu, když například v 90. její zpěvák John Bush dočasně nahradil Joey Belladonu v Anthraxu. 22. května se kapela ohlásila 9. albem Emotion Factory Reset a vyrazila na společné turné s formací Testament. Pro posluchače větrníku má epilog dnešního vydání a celkově 13. stup Every Man Any Man, kterým se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.